0: našem webu i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace.
2: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Mikona Auto ve

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel, osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus, to je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio Zlín.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: český hity, které jsme poslouchali v 90. A většinu z nich posloucháme dodnes. Hit Radio 90. V dabu, na internetu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z vrchlabí.

0: Zlín.
1: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
3: Restaurace,
4: kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
5: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
6: Hit Radio.

0: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
1: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: rokový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: S GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásné pondělní ráno, je 6 hodin a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Evropské úřady na ochranu spotřebitelů vyšetřují 9 herních společností kvůli možnému porušení pravidel při nákupech uvnitř videoher. Kontrola se týká mimo jiné tvůrců populárních titulů jako Minecraft, Candy Crush Saga nebo Clash of Clans. Úřadům vadí nedostatečná transparentnost cen, problematické využívání virtuálních měn nebo nátlak na hráče k nadměrnému utrácení peněz. Klatovští kriminalisté vyšetřují případ poškození vzácné historické památky. Trojice mladíků a dívka házeli syrová vajíčka na fasádu gotického domu ze 14. století v centru města. Škodu na omítce stavební firma vyčíslila na 350 tisíc korun. Policie případ prověřuje pro podezření z přečinu poškození cizí věci. Dosud ale zatím nebyl nikdo obviněn. Majitelka s opravou fasády čeká na uzavření celého případu. A pojďme také na sport. Třineční hokejisté hrají v této sezóně skvěle a na výsledcích to je vidět. Oceláři porazili Olomouc 9-0 a díky své osmé výhře vytvořili nový rekord extraligy. Radují se také Karlovy Vary, které porazili 4-1 Plzeň a rovněž Liberec. Severočiši přehráli Mladou Boleslav 5-3. Pardubice porazili Spartu 6-4 a Kladno vyhrálo v Litvínově 3-2 po prodloužení. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na Žítkové se v sobotu otevřelo Envirocentrum v Janušově u Sedlosti. Vznikla zde také naučná stezka věnovaná tradičnímu ovocnářství, biodiverzitě a krajině Moravských Kopanic. Ekoskanzen vyrůstal postupně v posledních zhruba 10 letech obnovou tradičních staveb. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. Kořeny u Sedlosti sahají do 18. století. Dnešní obloha bude ve Zlínském kraj polojasná. Teploměry vystoupají na 19 stupňů Celsia.
8: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.

0: šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. A my vám přejeme krásné pondělí ráno. Ahoj lidi, čau Jasmin.
2: Čau Michale.
1: Čau Kevine.
3: Ahoj Osvalde.
1: Ahoj. Vy máte oba dva na tričkách něco napsáno. Ty tam máš napsáno Kevin Klein a ty tam máš co Jasmin. Já jsem tě mimochodem nikdy neviděl v tričku. Co tam je Kama?
2: Počkej, jakože chodím na hata.

0: nebo jak
1: to ne, ale v tričku nikdy, ty vždycky jsi v bundě nebo v nějakém oblečku.
0: Tak to teda nevím.
2: Co jste prohodili dneska, no, je tady moc, je, na mě zima, na Jasmin teplo, jsme si odtočili role.
3: Tak ať máte na tričku cokoliv nebo nic, tak vás tady vítáme. Chainsmokers a Coldplay, tím startuje pondělní snídaně, tak jdeme na to.
4: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. 6 hodin 7 minut. My jsme Hit Radio a přejeme hezký pondělí.
1: Možná jste někdo zaznamenal, že včera v pražský O2 aréně vystupoval A$AP Rocky, což je rapper, mimo jiný je to taky partner Rihanny, tu určitě znáte. Já teda na té show nebyla, ale můj bráška jo, a mě hrozně moc zajímaly dojmy jo. A ptala jsem se ho, tak mi psal a říkal, že show teda hezká, že tam vystupoval, měl tam vrtulník, ze kterého visel, fakt jako velkolepý, ale mělo to svý mouchy samozřejmě. Za prvý prej začal vystupovat o hodinu později, takže říkám, že A$AP Rocky moc A$AP zrovna nebyl, ale za druhý měl brácha domněnku a to mi přijde zajímavý. Píše, jo, doslova, no normálně ze začátku, tam podle mě za něj byl hlavně dvojník, co to vyhypoval a pak se jenom prohodili někde, protože půlku koncertu byl v kukle a pak najednou tam někdo zmizel, přišel novej a najednou tam měl hlavu normálně A$AP.
0: Taky se to nebyl Kazma třeba. Jinak vysvětlit A$AP, co teda znamená as soon as possible, možná to znáte, kdyby ne, tak jakmile to bude možné v překladu, takže tohle opravdu moc A$AP nebylo, možná by se měl přeměnovat na něco jiného teda, A$AP Rocky. A$AP Rocky. No a co vy, chodíte A$AP, chodíte včas za kamarádama nebo třeba do práce, tak do práce my to tak nějak držíme, tady se stalo jednou někomu, že přišel pozdě, Míšo?
1: No,
0: tak, co vy?
1: Já teda jsem ten typ, co chodí většinou někde na sraz, třeba o půl hodiny dřív, což je blbý, protože všichni mý kámoši chodí o půl hodiny později, takže já pak někde čekám hodinu.
0: Tyjo, tak to já když jdu do práce, tak to já jsem teda včas, ale když jdu za kámošema, tak teda jsem trošku lajdák, no, protože si říkáš, tak ty lidi tě mají rádi takovýho, jaká seš, že jo, tak můžeš přijít pozdě, co fíla?
2: Já chodím spíš buď přesně na čas, anebo lehce pozdě. Vlastně mi ta vlastnost na sobě vadí. Do práce na tom jsem teď zamakal, abych nemusel spěchat na silnice a byl tady jako trošku s předstihem, ale na ty srazy, to je bída. Omlouvám se všem.
0: S předstihem znamená v 5.59, dámy a pánové.
2: Tak ne, to kecáš teď.
0: Začíná minuta šampionu, pojďte nám napsat, jak se jmenujete, odkud jste, no a jestli čekáte na kámoše, anebo jestli jste vy ten, co právě chodí pozdě.
1: Číslo k nám 777-937-777, tak ve zkratce nám to pojďte napsat.
0: Pojďme na další hity. Pink, Huňu, 6 hodin, 9 minut. Krásné ráno, Huňu. Z Hit Rádia.

0: Lunu. Tohle je Pink a tohle je pondělní Hitrádio, 6 hodin 12 minut. Krásné ráno, šampioni. Ptali jsme se vás, jestli jste dochvilní, nebo jestli chodíte pozdě. O tom bude minuta šampionů, která startuje právě teď.
1: Martina Praha chodí pozdě.
0: Petr Kladno čeká většinou na všechny kamoše.
1: Ludská Praha je ta, na kterou se vždycky čeká.
0: Tomáš Beroun chodí včas, pozdě chodí i jeho kamarádi.
1: Evča Frýdek Místek chodí vždycky dřív.
0: Michal Kolín radši přijde o 10 minut dřív a čeká.
1: Romča Plzeň chodí o 15 minut dříve a nemá ráda o pozdělce.
0: Martina Praha je prý blázen a všude je o půl hodiny dřív než ostatní, nesnáší nedochvilnost.
1: Jirka Hradec Králové většinou chodí na čas, ale má pocit, že je obklopen lidma, který chodí zásadně pozdě.
0: Petra Klatovi chodí všude o 5 minut dřív.
1: Martin Hradec Králové chodí dřív, má i nastavený hodiny všude o 7 minut napřed, aby všechno stíhal.
0: Květa Děčín všude vždy o 15 minut dříve, nikdy nikam nepřišla pozdě. Její 56, dochvilnost je výsada králů a je královna.
1: 65, 56.
0: Ježišmarja, Květo z Děčína, já si myslím, že Květa už tam nenapíše. Tak to se moc omlouvám, že jsem ti přidal pár let. Takhle, vy jste dochvilní, protože za náma jste dorazili včas. Vy, kdo jste u rádia, tak to jsme moc rádi. 6 hodin, 14 minut a pro vás všechny, kdo jste si nás pustil, máme samozřejmě další skvělý hity. David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young. Tak hezké ráno, zítra rádia.

0: Tohle jsou hity, Hit Radio, 6 hodin, 19 minut, hezké ráno, pojďme si dát politiku. Už tenhle víkend jdeme ke komunálním volbám. Možná máte svýho favorita, nicméně dneska končí teda ještě o něco důležitější hlasování, než jsou právě páteční, sobotní komunální volby. A to je hlasování o nejkrásnější strom.
1: Strom? A co?
0: No, nejkrásnější strom, dokonce strom čtvrt století. Na webu Strom roku už se do finále probojovalo 6 stromů, jo? Co je teda zajímavý, takže hlasovalo snad 1 000 000 lidí a to je dost. A když si říkám, že tolik lidí hlasuje teda pro jakoby nějaký stromy, že pak tolik lidí třeba ani nejde k volbám, jo? Když to tak jako sčotneš.
1: To je škoda, no. Ale přemýšlím teďka nad tím stromem, to není teda jako vánoční výběr stromu nějaký, jo? To je prostě nějaký nejhezčí strom.
0: Ne, já to tady mám otevřený, jak říkám, webovky jsou stromroku.cz a jsou tady ve finále, je tady 5 stromů. Je tady třeba Opatovická borovice Jižní Čechy, Chudobínská borovice Vysočina, pak tady je krásná jabloň u Lidmanů, Královéhradecký kraj, Ústecký kraj má Oldřichův Dub a Olomoucký kraj Dubs aleje ve Skaličce. Ty se probojovali do finále a dneska se rozhodne.
1: Už jsem si to tady taky otevřela, takže já jdu taky zahlasovat, ježišmarja.
0: Který se ti líbí? Já teda jsem za takhle, možná jsem trochu ovlivněný, že jsem původně z východních Čech, jo, z Královéhradeckého kraje, ale ta jabloň u Lidmanů, pane bože,
1: no,
0: vidíš,
1: počkej, to? Je fakt hezká,
0: ta hezká,
1: no.
0: Co?
1: Jako baví mě i Dubs aleje ve Skaličce, ale jabloň u Lidmanů, asi to tam
0: jako
1: hodím, no.
0: Dub z aleje dobrý, ale jabloň u Lidmanů, no, takhle, můžete se podívat sami, pokud máte čas, určitě kavčo na stole, než se rozjedete v práci. Hele, na internet stromroku.cz můžete hlasovat a schválně nám dejte vědět, jestli se vám taky ta jabloň u Lidmanů líbí schválně, nebo jaký jiný strom. Za chvíli další hity, Linkin Park, taky aktuální doprava, hezké ranko.
2: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
3: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
4: Laminátovou.
3: A voděodolnou.
4: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
3: Přesně.
4: Laminátová podlaha Dubs Candy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.

0: mať stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS.

0: 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Ne. Ne.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
3: No, říkala, že nic nechce.
2: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
3: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
3: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
3: House running.
4: Jízdu v supersportu.
3: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
3: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
6: Jsem horská gorila z Ugandy.
7: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
10: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Prostějovsku na výjezdu z Ptenského dvorku na Přemyslovice, na železničním přejezdu je silnice uzavřena, no a na Novojičínsku v Bílovci v Krátké ulici počítejte s omezením kvůli pracím na silnici.
9: Hit Radio Zlín.

0: Zlej sen. Teddy Swims, Bad Dreams na Hitrádiu 6 hodin 32 minut, hezké ránko. Je tady s námi taky Filip a ten pro nás má ranní update. Tak Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Americkému odborníkovi se s pomocí AI podařilo rozluštit tajný šifrovaný dopis francouzského císaře Napoleona, jehož obsah zůstával 217 let záhadou. Prolomení kódu trvalo umělé inteligenci zhruba jen 6 hodin. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí, pochopitelně tedy o řidičský průkaz rovnou přišel. No a na závěr jedna skvělá vychytávka, která by se nám líbila asi u nás. Vyhřívané lavičky nainstalovalo město Skellefteå na severu Švédska. Sloužit mají především seniorům a lidem čekajícím na místní hromadnou dopravu během dlouhých zim. Lavičky se automaticky aktivují při nízkých teplotách a využívají energie z místních obnovitelných zdrojů. Radnice uvádí, že provoz je energeticky úsporný a dlouhodobě udržitelný. Tak co říkáte na vyhřívané lavičky? Sedli byste si tam vůbec?
3: Hodně by se mi to líbilo. Fakt? V zimě.
0: A to je divný, jako si představ, že jako na teplý prkínko si sednout nechceš, jo, ale jakmile někde postaví vyhřívané lavičky, tak to tvýmu zadku prostě nevadí, jo. To jsou věci. Pojďme na muziku. Velký vzpomínky na tenhle song. Já si myslím, že tuhle melodii měl snad každý druhej nastavenou na vyzvánění, ještě na starý Nokia, to pípání, že jo. A kdo neměl tohle vypálený na CDčku, byl úplně out. Alice DJ, Better Off Alone na Hit Radio. Hezký ráno.

0: tak všechno mám.
1: Tohle máme taky moc rádi. Poetika blízko, Hit Radio 6.39. Hezký ránko.
2: Dámy. Single dámy taky hlavně. Pozor. Máme dobrou a zároveň špatnou zprávu o vašem směrem. Ta dobrá je ta, že tady máme o polovinu víc nezadaných mužů než před 10 lety. Opravdu o 50% víc nezadaných chlapů než bývalo. Ta špatná je ta, že ty v uvozovkách použitelný prostě došly, jo? Jakože já mám tolik nezadaných kamarádek, který si prostě nemůžou najít chlapa, protože je to v dnešní době tak těžký.
1: To mě baví, takže vlastně my, co jsme teda zadaný, dalo by se říct, že jsme horký zboží.
2: No. Jako jo, vlastně. Ano, i ty, Michale, prostě.
1: Tak to
2: no,
1: čumem, že jsi to přiznala takhle jako veřejně, jo. Ale já se tomu nedivím, že teda ty chlapy jsou volný a že si nemůžou úplně najít protějšek, nebo že to tam jako nefunguje mezi nima, protože ono s těma ženama to taky není úplný terno, jako. Hele, na každý druhý holce je dneska víc plastu, jak v dáči. Jo, tak jako, nevím, no.
2: Ach jo, no ne, pánové, pojďte se trošku posnažit, ono je to v dnešní době opravdu strašně těžké.
1: No na mě nekoukej, já se snažit nemůžu. No. No, Filip taky, ty jsi taky zadaný.
3: No přesně tak, takže my tady jsme vlastně jako nedostupný zboží, jo?
2: No, tak ale statisticky teda...
3: strašně nedostupný.
2: Statisticky je teda opravdu mnohem víc volných pánů, než bývalo, takže holky, nějaká šance tam je, kdo jste single a nemůžete najít.
1: A ono to takhle bude už dlouhodobě. Já si vzpomínám na diskotéky, když jsem byl teda mladší, tak tam vždycky bylo třeba 90% chlapů a 10% žen a teďka úplně vidím tu diskotéku tam v Police nad Metu, jo. Takhle tam byl takový bazének, teďka všichni stáli okolo ty chlapy, u toho zábradlí, koukali a lovili. Tam byly třeba tři holky, no a to, ježišmarja. Ale to nemělo šanci prostě se snažit, protože to byly nařachaný borci, že jo, prostě, takže já si myslím, že tohle funguje pořád stejně. Tak jestli třeba dneska chystáte nějaký randíčko, my vám teda přejeme, ať to klapne, pokud máte něco domluveného.
2: Fojtvoj,
1: my spolu máme domluvený za malou chvíli další hity Pitbull, Chris Brown a taky bude doprava. Hezký ráno.
4: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
6: Vstávej, musíme se rozejít.
7: Kolik je hodin?
6: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
7: Jo, ale to nejde tak náhodem.
6: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
7: Za 5 minut, jo?
6: S námi zapomenete, co je čekání.
8: Internext. Internet děláme my.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
12: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
13: No včera bylo pozdě.
14: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní v Prostějově, v Luční ulici, v nakřižovatce s Čechovickou je silnice uzavřena. No a na dálnici D1 na 272. kilometru ve směru na Brno je neprůjezdný exit na Říkovice z důvodů prací na silnici.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Macklemore a Dan Kaplan. Pane bože, té lidi na jednom tracku 6.53. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Dramatik, disident, prezident a člověk, který dokázal propojit Pražský hrad s lidmi jako Rolling Stones, Lou Reed nebo Bill Clinton, tak dámy a pánové, dneska je to přesně 90 let od jeho narození. Oslavil by 90. Václav Havel.
1: Ty bláho, to už... Ty jo, no hodně.
0: To je masakr. Tak já si říkám, mě tam baví ty Rolling Stones, já to samozřejmě nezažil, ale známe to z vyprávění. A vím si, že jsi prostě prezident, který na hradě přijme Rolling Stones. Rok 1990 se psal a že se třeba s Lou Reedem znáš osobně, jo?
1: To jo, no.
0: Tak si říkám, koho by třeba mohl pozvat náš současný prezident Petr Pavel?
1: Mně přijde, že on dělá hodně věcí koníčků, které jsou hodně cool a já bych ho klidně typla na Linkin Park třeba.
0: Coldplay by mohl pozvat.
2: Já to chtěl říct, já ti přísahám.
0: Jestli nás slyší někdo tady z kanceláře prezidenta republiky, my bychom si přáli, aby se náš pan prezident skámošil s Coldplay, nebo třeba s těma Linkinama.
2: Nebo v obojí můžou přijít, že jo,
1: Imagine
2: nahrad.
1: Dragons.
2: No, Imagine Dragons ještě do toho a dá jim rovnou 3 medaile, že jo. Bronzovou, stříbrnou a zlatou.
1: My už to tady vidíme úplně.
0: Taylor Swift taky, no. Pane bože.
2: To byla dámská kategorie.
0: A já si říkám, koho by tehdy přijal Miloš. Tak tam bych čekal tak 3 sestry.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
2: On air.
0: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Krásné pondělí, za chviličku 7. hodina a další zprávy, vítejte u nich. Na podvod s placenými prémiovými SMS zprávami a nechtěnými předplatnými se nenapálili jen tisíce běžných Čechů, ale také celá řada politiků. Podle zjištění youtubera Janka Rubeše naletělo na trik s týdenními poplatky ve výši 99 korun celkem 22 poslanců napříč politickým spektrem, přičemž mnozí z nich o platbách vůbec nevěděli. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla, dramatika, disidenta, politického myslitele a prvního českého prezidenta. U příležitosti tohoto významného jubilea probíhá v celé zemi i v zahraničí řada vzpomínkových akcí, výstav, debat a kulturních projektů, které připomínají jeho odkaz a klíčovou roli v novodobé historii. A pojďme také na fotbal. Prvním týmem s jasným postupem do čtvrtfinále Ligy národů je Portugalsko, které si úspěch zajistilo výhrou nad Norskem 2-1. V dalších utkáních Dánsko porazilo Wales 1-0 a Nizozemsko zdolalo Srbsko 2-1. Naopak jen bod za remízu 0-0 s Řeckem zapisuje Německo. Český národák jde do boje už zítra, a to od 20 hodin 45 minut v Londýně proti favorizované Anglii. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Najít místo k zaparkování v okolí Zlínské polikliniky v ulici Antonínova je dlouhodobě velmi obtížné. Každý den tam míří pacienti k lékařům, zaměstnanci zdravotnických zařízení i návštěvníci okolních budov. Město proto tento problém vyřešilo a v příštím roce se zde vybuduje 99 podzemních parkovacích míst. Takhle se využije prostor efektivněji a zachová rekreační funkce plochy na povrchu. Dnešní obloha bude ve Zlínském kraji polojasná. Teploměry na měří mezi 19 až 23 stupni Celsia.
5: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
6: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj.
7: Krásný pondělí.
3: Ahoj.
8: Snídaně šampionů.
3: Čauky, mňauky. No, já jsem se otočil teďka za sebe, koukám z okna. Tam je strašná mlha, hrozná mlha. Tak u vás, u koho mlha není, tak to vám závidíme. U vás, u koho je, tak hlavně opatrně na cestách, protože by se dala krájet doslova. Tak pojďme na muziku. Imagine Dragons, s tím startuje další hodina.

0: Dobré ráno, zítra a tohle jsou Imagine Dragons 7.05.
1: Dneska se začíná týden Nobelových cen a rozjíždí se takzvaný hon na nejchytřejší lidi planety, jo. Upřímně si myslím, že nás nejvíc bude zajímat stejně ten pátek, kdy se teda udílí, rozdává Nobelovka za mír. A my jsme si říkali, že by určitě chtěl dostat takový Donald Trump, který o ní mluvil už loni. Mluví o ní letos, určitě si doma před zrcadlem trénuje tu jeho řeč nějakou.
2: Myslím si, že určitě ji dostane, no. Rozhodně.
1: Ale říkám si, když bychom si to přenesli do našich životů a domovů, tu Nobelovku za mír, protože to je hrozně hezká věc, tak jak to máte doma? Partnera byste ocenili něčím takovým, nebo třeba sami sebe?
0: Co já vím, jestli můžu říct, tak u nás doma vím, kdo by si ji rozhodně nezasloužil. To je sebereflexe, co? To čumíš, co?
1: To čumím. No u nás doma, tyjo, já bych si jí sobě dala celkem, jo, že umím strašně dobře, když už je nějaký konflikt, tak ho umím strašně dobře hasit a i mu předcházet případně.
0: Ale zase, ať do sebe úplně nekupu, jo, tak já jsem vlastně v naší rodině takovej mírotvůrce už dlouhodobě. Ona, naše rodina, má to s těmi vztahy takový, jak to říct, divočejší, a ten se nebaví s tímhle a ten se baví o tomhle takhle a tak dále. A vždycky přišel Míša, aby to nějak urovnal a vždycky to chvíli vydrželo, čověče.
1: Chvíli, ale chvíli. Přece.
0: Takže já si rozhodně, takhle, jestli si něco zasloužím teda rozhodně, tak to je Nobelova cena za mír teda.
1: Dobře, tak jak je to u Filipu?
3: Já to dávám naší kočičce teda, protože ta dokáže stmelit tu domácnost, i když se třeba jako člověk hádá, tak ona tam jako vejde a přinese ten mír do té místnosti, najednou člověk je na to schopný zapomenout, veme jí do náručí. Hele, neřeší inflaci, politiku, nic, takže to zvířátko vlastně přináší jenom dobro domů.
0: Jestli jsem něco fakt nečekal, že řekneš, že bys dal Nobelovku svojí kočce, teda.
1: No, ještě si svojí kočičce. Já jsem nejdřív myslela, že se baví o partnerce. Nicméně teda...
0: To nebyla partnerka.
3: Jestli má černý chlupy, tak to je ono. Tak to
1: tak. Nicméně to dobrý usmířovací prostředek, to zvíře jsem chtěla říct. Ale pojďme k vám domů, jo? Komu byste dali Nobelovku za mír? U vás doma, jste to vy nebo partner a za co konkrétně?
0: Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme rádi přes WhatsApp 777 937 777. Taky budeme samozřejmě rádi za SMSky na stejný číslo. Můžete i klasicky SMSkou a od nás k vám letí další muzika. Tohle je Lolita na Hit Radio.

0: Tohle je Hit Radio za 2 minuty, 7:45. Hezké ránko. Celý tento týden se budou rozdávat Nobelovky v celkem 5 kategoriích. Fyzika, chemie, fyziologie nebo lékařství, literatura a taky Nobelova cena za mír.
1: My jsme se ptali, kdo by Nobelovu cenu za mír získal u vás doma, jestli vy nebo váš partner či partnerka. A případně za co? Tak Martina z Prahy píše, já Nobelovku dávám manželovi, po každé hádce mi udělá kafe a tváří se, že se vlastně mezi náma nic nestalo.
0: Mm-hmm.
1: Takže takový splachovací tip.
0: Znám. Taky další zpráva. U nás doma nikomu, všichni jsme horké hlavy.
1: No, to budou možná berani jako ty, viď?
0: No, já jsem říkal, že naše rodina je taková divočejší, no. A já to nepsal, tu zprávu. Další zpráva.
1: Veronika z Nymburku. Nobelovku má moje tchýně, protože bydlí 80 kilometrů daleko. Ach jo, vy jste hrozně zlí na ty tchýně tady vždycky.
0: Mně se líbí, jak to vysílání má být jako pozitivní, že jo, prostě jo, to ránko hezký. A vy, hele, tchýně, vole, 100 kilometrů daleko. Super. Tak máme tady taky hlasovku od Honzy.
2: Nobelovku za mír bych dal určitě svojí ženě, protože pracuje jako přechodná pěstounka a za 4 roky už dokázala vypiplat 7 dětí, které jsme krásně předali a všechny jsou spokojen.
0: No,
1: to je hezký.
0: Co to vyrovnalo, že jo? Ta zpráva s tou tchýní, tohle je moc milý od Honzy, děkujeme za hlasovku. A protože vlastně víme, že Donald Trump si teda brousí zuby na tu Nobelovku za mír, my tady pro něj máme vlastně vzkaz pro Donalda. Někdy se to prostě povede. Že někdy se to možná třeba povede, no.
1: Já doufám, že ne.
0: Někdy v nějakém paralelním vesmíru. Činasky, potkal jsem tě po letech za malou chvíli, tady na Hit Radio. Hezké ránko.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
5: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
6: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
7: Šéfe, došel matroš!
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
2: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
7: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
6: A co je chytrárt?
7: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
6: Tebe nikdo nepřechytračí.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně v Prostějově, v ulici Bohumíra Šmerala probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. No a v Mohelnici na Šumpersku je silnice 1/35 uzavřena z důvodu opravy povrchu vozovky. Rozhodně jeďte i nudy.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Hit Radio Zlín.

0: Je přesně půl osmé. Vyladíte pondělní hitrádio, tohle je snídení šampionů. Michal, Jasmin a Filip s vámi. Za malou chvíli rychlá pětka, o co soutěžíte, tak to vám řekneme hned po ranním updateu s Filipem. Filo, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Poušti u čínského města Chuang Liao se nedávno objevily nové stavby, které mají evokovat prostředí starověkého Egypta. Sfinga i pyramidy však na první pohled působí jako velmi laciné napodobeniny staveb, které již tisíce let stojí v Gíze. Jsou totiž až komicky malé a budí spíše dojem jakési nepovedené kulisy v laciném Luna Parku. Unikátní sběratelská kartička s podpisy basketbalových legend Michaela Jordana a Kobeho Bryanta se prodala za rekordní částku přes 273 milionů korun. Stala se tak nejdražší sportovní kartičkou a druhým nejdražším sportovním sběratelským předmětem. Tahle ta kartička není jen tak obyčejná, protože její součástí jsou i nášivky s logem soutěže NBA z dresu, které oba hráči skutečně měli na sobě. No a 29letá řidička z Velké Británie si svůj vůz ozdobila 40 nálepkami, často peprnějšího charakteru. Za jednu obsahující vulgární výraz ale nakonec stanula před soudem a čelila riziku půlměsíčního pobytu ve vězení. Nakonec soud uznal, že neexistuje reálná šance na odsouzení, tak nakonec to prošlo.
0: Dá se nějak slušně přeložit, co na té nálepce bylo, nebo ne?
2: Nemám to tady napsané.
0: Dobře, radši.
2: A tak představme si, že by tam třeba mohlo být táhněte do někam.
0: Prostě. Jasně, no tak bys ale tam tak dal. To máme tady v Čechách taky, že jo, nálepky na autě, nejsem tvoje stará, nelep se mi na zadek, že jo. Nebo třeba začátečník, samolepka, dítě v autě taky potkáváme.
2: Dítě v autě.
0: A co mě baví třeba na autobusech je MHD nálepka, prosím pust mě.
3: No, já vždycky pouštím.
0: Akorát dobrý pak je, když si po někom takový auto koupíš, no, to sundáš tu nálepku, ale vlastně tam pořád máš. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka, máme pro vás poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audioteka. Dámy a pánové, 3000 titulů k poslechu, je tam dokonce i povinná četba pro střední školy, což je super. Co bych za to dal, když já jsem byl na střední, abych si to mohl jenom pustit a poslouchat?
4: Tak kdo máte zájem, pište chci soutěžit na 777 937 777 a my jedno z vás vybereme za chvíli.
0: Teď Rose a Bruno Mars a

0: Rosé a Bruno Mars. Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. A Paté. 7.35 a je čas na rychlou pětku.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden soutěžíte o poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portálu a e-shopu Audiotéka, kde je přes 3000 titulů k poslechu.
2: Kdo bude soutěžit dneska?
0: To bude Verunka. Veroniko, hezké ráno.
3: Hezké ráno, přeju.
0: Hezké Ahoj. Ráno, zdravíme do Metlova u Domažlic. Pověz nám, taky tam máte takovou strašnou mlhu.
3: No, já jsem teďka zrovna v práci v Domažlicích, ale mlha po cestě ráno byla, jo.
0: Byla, tak to vypadá, že to je všude. No tak doufáme, že mozková mlha nebude teďka během 5 otázek, protože ty tě dělí od výhry 2000 korun na nákup k audioknih na portálu Audiotéka. Tak pojďme na to.
1: Mm-hmm. Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik je 90 děleno třema?
3: 30.
0: Ano. Jasně.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Veru, jaké zvíře je symbolem moudrosti?
3: Sova.
1: Mm-hmm. Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Který měsíc má nejméně dní?
3: Únor.
2: Mm-hmm.
0: Bez váhání.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jak se jedním slovem říká člověku, který píše knihy?
3: Spisovatel.
2: Ano. A poslední, pátá otázka. Sousedí Česká republika s Chorvatskem?
3: Ne.
0: A je to škoda, co?
3: Jo, to je škoda.
0: To byla šestá dodatková otázka, tak Verunko, vyhráváš poukaz na 2000 korun na nákup audioknih na portál Audiotéka a já se tam slyším dvakrát, to je nějaká červí díra.
2: Ty jsi zapla teďka rádejko, viď?
3: Ne, ale jsem na šatně a vyšle to.
0: Ty jsi v šatně teďka s náma, jo?
3: Jo, ty jsi s váma v šatně.
2: Tak to máme.
0: Tak jo, Verunko, poukaz posíláme, hezky se převlaď, zvládni to dneska v práci a hezký pondělí.
2: Gratulujem.
3: Děkuju vám, nashledanou.
0: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Armin van Buuren, 7:40. This is what it feels like. Posloucháte Hit Radio, hezké ráno. Je tady nový trend, dámy a pánové, lidi si balí své cestovní pasy do alobalu. Za malou chvíli probereme plochozemce, samozřejmě přihodíme i další skvělý hity, tohle je Eva Farná, zahraje taky Elton John a Dua Lipa, no a přidáme i dopravu. Hezké ránko.
1: Ať se svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
4: Restaurace, kavárna.
3: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
5: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V CakeTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
9: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
8: Všechno. Zachraňte nás.
9: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
8: O, děkuju.
9: To my děkujeme.
10: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
11: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
12: Lásko, jaký bys chtěla auto?
13: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
12: Ale já myslel, jakou barvu.
13: Barvu? Já tak to nevím.
12: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
14: Ne. Ne.
15: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat 1 ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
16: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
17: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
21: Viděl jsi to?
22: A co, jako?
21: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
22: No má bejt.
21: No to by přijde normální, že si tady jezdí žlutý kontejner.
22: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
21: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
22: Radši dopí, ať je to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová lahev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
23: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
24: Nový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz.
0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na D1 ve směru na Ostravu mezi kilometry 218 až 226 se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby, dejte tam nohu z plynu. No a na Jesenicku v úseku mezi Kobylou nad Vidnávkou a Hukovicemi je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
14: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
25: Pořád jste tady.
26: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.51, krásné ráno z Itrády a posloucháte pondělní snídaní šampionů Elton John, Dua Lipa, Cold Heart.
1: Určitě už jste to někde zahlídli, ať už naživo nebo na internetu. Lidi začali balit cestovní pasy do alobalů. Normálně jako kuře, kdybyste šli hodit na grill, protože prej existuje trend na TikToku, podle kterého vám někdo může v uvozovkách vysát data z pasu jenom tím, že projde kolem vás. Takže všichni se teďka bojí, že jim uniknou ty citlivé informace a obalujou.
2: Já bych si přál, aby mi někdo vysál tuk z pasu, kdyby prošel okolo mě. To bych si moc přál, nicméně to je za blbost. To zase nějaký plochozemec vymyslel určitě, že jo? Ale já si dovedu představit, jak to vypadá třeba na té pasové kontrole, jak to vytahuješ, jo, a najednou. Moment. Jo, pardon, špatný balíček, vyndáš ten řízek v tom chlebu, tá, vydržte.
1: Pak to ustíky.
2: Vydržte. Tá, tady je pas, tak.
1: Nebo opravdu, jako, mně přijde, že furt vymýšlíme nějaký kraviny, jo? Že kdysi třeba telefon, že se vybíjel úplně do nuly, protože baterka měla jakože paměť, že jo, furt
2: no se počkej, takovýhle věci. Tak tohle bylo třeba pravda, jo, protože ty starý články teda, jako se museli vybít do nuly, aby se ta baterka jako sformátovala, jo, ale pozor, třeba věřili jste, že když spolknete žvejku, takže vám zůstane 7 let v žaludku?
1: Ježiš, no počkej, já jsem tohle měla s paprikou jako malá, já jsem se bála polikat ty semínka z papriky, že mi tam vyroste břiše paprika, no.
2: A podívej, hele, když papáš meloun, papáš semínka, tak tam vyroste miminko.
1: No
2: jezusi. Třeba. Tak to je snad, takhle, tomu, jako to je snad jasný.
1: No tak to víme, že
2: to jo. Víme, že to
1: jako
2: tak prostě.
1: O tom žádná.
2: A pamatujete schválně, nevím, já to řeknu, jo. Karty do telefonních budek, pamatujete telefonní budky?
3: Já jo.
1: Ale jako nevolala jsem.
2: No, ale pak tam byly buď peníze, bylo to na peníze, nebo na karty, že jsem strčila
3: karta. Tam byly takzvaný kredity na tom.
2: Ano.
3: Jednotky se
2: a to jmenovalo. Nevím, jestli to bylo i u vás, ale věřilo se a my jsme to zkoušeli a ono to jako nešlo, jo. Že když zdala tu kartu do mrazáku, že se ty kredity dobily. Jako to napadlo.
3: No, co to
2: a zkoušel jsi to, viď? Co, no zkoušel jsi to?
3: Taky, no.
2: Měli jsme to v mrazáku a nic tam nepřibylo.
3: Nepřibyli.
2: No. Nepřibylo. A nebo třeba, nevím, že po špenátu budou vypadat jako pepek námoří, že je plný železa, jo? Přitom to byla vědecká chyba.
4: Jsem se jenom přepsal v desetinný čáce.
2: Jo. Tak čemu jste věřili vy, jestli máte nějakou takovýhle bizár a schválně, jestli vám to teda ty kredity připsalo na tu kartu do té telefonní budky, dejte nám vědět, budeme rádi. Teď další hity, Ed Sheeran, Sapphire. Hezké ráno z Itrádia.

0: Ed Sheeran, Sapphire, 7.57, pondělní Hit Radio, snídaně šampionů, hezký den. Lidi si dávají cestovní pasy do alobalu, protože se bojí, že jim z nich někdo ukradne osobní data. To není z naší hlavy, to se opravdu děje a ptali jsme se vás, jestli jste měli taky nějakou takovou věc, které jste bez hlavy věřili.
1: Přišla zpráva o tom, že, jak to bylo s těma žábama, s těma...
0: Že tady Adam z Olomouce, že když saháš na ropuchu, udělají se ti bradavice.
1: A to jsem si jako malá myslela a člověče, myslím si to do teďka, no.
0: Ukaž ruce, no šahala.
1: No šahala.
0: Taky tady máme hlasovečku... Držte, už to tady ladím, od Romany.
2: Čau kluci, tady je Romana. No, vy jste teda strašní moulové, no jasně, že to mrazáku to ty kredity nahrálo, že jo, i když jste to dali do mrazáku, ale museli jste to mít správně namražený na správnou teplotu, takže 6-7 přece. Mějte to hezky, Romana. Seven.
0: Abychom vysvětlili pro vás, kdo jste se přidal až teď, tak bavili jsme se o tom, že tenkrát v 90. se věřilo tomu, že pokud se dá do mrazáku karta do telefonní budky, že tam dobijou ty kredity, takže Romana to potvrdila. Další zpráva ještě od Míši. Ahojky, ano, dobíjelo se to v mrazáku, měla jsem jich 40 kusů a když se na ně nalila voda a dali se na mrazák, tak se občas na nich něco objevilo. Z těch 40 asi na 6 kusech. Na některé 15 jednotek, někdy 4, ale člověk byl rád i za 2.
3: Ale já teď tomu normálně, já jsem to celou dobu jako měl, že to byla legrace a my jsme byli fakt hloupí a teď teda tomuhle mám věřit, nebo jsem hloupý znova, že nad tím přemýšlím.
1: Ale je to i pravda.
0: Ale já bych to normálně vyzkoušel.
3: Ale budky nejsou už.
0: No právě, jako poslední budka zmizela v roce 2021, no. Takže už to nevyzkoušíme, bohužel. Za chvíli zprávy v 8, hezké ráno.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Krásné pondělí, je přesně 8 hodin a další zprávy, vítejte u nich. Lidé v Česku stále častěji dávají svým dětem dvě křestní jména. Zatímco do roku 1950 byla běžná, komunistický zákon je na půl století zakázal a vrátil se k nim až v roce 2001. Podle statistik podíl takových dětí stabilně roste a dnes se týká zhruba 5% novorozenců. Rodiče je volí jako kompromis při neshodách, kvůli rodovým tradicím nebo proto, aby si potomek v dospělosti mohl sám vybrat, jaké jméno bude používat. Druhé jméno si navíc může nechat dodatečně zapsat na matrice každý. Změnu ve financování asistentů pedagoga v základních školách projedná na dnešním zasedání vláda Andreje Babiše. Kabinet by se měl také po měsíci vrátit k návrhu nové státní kulturní politiky, který kritizovali profesní asociace, sdružení, platformy i odbory. Ministři také posoudí, zda kabinet vstoupí do řízení, ve kterém bude ústavní soud rozhodovat o návrhu sněmovny opozice na zrušení části novely rozpočtových zákonů. A pojďme také na sport. Z kádru české fotbalové reprezentace před úterním závěrečným zápasem probíhajícím srazu ve Wembley proti Anglii vypadl obránce Štěpán Chaloupek. Stoper pražské Slávie utrpěl v sobotním utkání Ligy národů ve Španělsku zranění a od mužstva se po přesunu z Ověda do Londýna odpojil. Národní celek o tom informoval na sociální síti X. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
4: Na Žítkové se v sobotu otevřelo Envirocentrum v Janušově u Sedlosti. Vznikla zde také naučná stezka věnovaná tradičnímu ovocnářství, biodiverzitě a krajině moravských kopanic. Ekoskanzen vyrůstal postupně v posledních zhruba 10 letech obnovou tradičních staveb. V areálu je památkově chráněný obytný dům, chlév, stodola, sklep i roubená sušírna ovoce. Kořeny u Sedlosti sahají do 18. století. Dnešní obloha bude ve Zlínské kraji polojasná. Teploměry vystoupají na 19 stupňů Celsia.
5: Firma Okno v Želechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
6: Dobré ráno, šampione.
7: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak,
8: jsme tady pro tebe.
7: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Ahoj.
6: Ahoj, krásný pondělí.
9: Snídaně šampionů.
6: Co kdyby za 39 dní skončil svět? Kdo tohle to tvrdí a co bychom dělali s tím zbývajícím časem, to probereme za chviličku.
3: Na to rozhodně počkejte, už teď můžete přemýšlet, no a my k vám posíláme další muziku. Na start poslední třetiny pondělní snídaně Miraj a Trips dokola, tak si to pojďme společně užít a hodně nahlas. Krásné ráno, zítra Rádia.

0: Miraj, Trips, dokola tohle je Hit Radio, 6 minut po 8. Hezké ránko. Máme přesně 39 dní, než se tahle planeta vypne. Prodáváme, jak jsme nakoupili. V 60. letech parta vědců zveřejnila studii, podle které má soudný den přijít už v pátek 13. listopadu.
1: Jasně, že v pátek 13.
0: No samozřejmě, kdy jindy, asi ne v pondělí, že jo? Ale říkám si, v pátek 13. No tak jako, nám tady chodí vyplata kolikátýho? Tak 5. 6. nám to tady chodí. Ale vím, že máme ve smlouvě, že může přijít do 15. Takže si myslím, že ta poslední výplata by už asi nepřišla.
1: Rozhodně, no. Ne, ale říkám si jako, že těhle těch odhadů, kdy skončí svět, bylo už strašně moc. Takhle, jednou ten den samozřejmě asi nadejde, ale podle mě to zrovna ten den nikdo typovat nebude, že jo?
0: No ono to bude určitě v den, kdy už tady nebudeme, jo? No. Protože pojďme si to představit, kdyby čistě teoreticky teda za 39 dní měl být konec světa, jo? A teďka, když zapomeneme na takový ty obecný jako věci, že a chtěl bych být s rodinou a chtěl bych být s blízkýma, vůbec, pojďme si to užít, ale. Co byste dělali? Co byste dělali, kdybyste věděli, že máte posledních 39 dní? Já jo. To asi vím.
1: A co?
0: Se bych prostě pařil, no.
1: Pařil.
0: Asi jo. A ten poslední den, já bych si koupil někde v Hornbachu nějakou pěkný lahátko. A ten poslední den bych si lehnul takhle s rukama za hlavou a koukal bych, jak to přichází. A říká, pojď si pro mě!
1: Já bych vydala všechny věci, všechny songy nevydaný, který mám v šuplíku, aby to prostě šlo ven. Asi bych se strašně rychle vzala s partnerem, jo, abych si to jako odbyla, že bych to chtěla zažít. A jinak asi taky nějaká party pak, no.
0: Já myslím, žádný hypotéky, žádný takovýhle věci prostě, jo. Já bych si prostě napůjčoval všechny prachy světa a užil bych se to na max. Já bych asi nespal těch 40 dní, já bych prostě jel si doplnej.
1: Co fíla?
2: Já bych jel do USA, kam chci jet celý život. Vzal bych partnerku sebou samozřejmě a tam by se rozjela taky velká party asi, protože já jsem teď takovej skoupej na party, já moc jako nekalím, nepiju, tak teď bych to rozjel naplno. Samozřejmě tak, jak říkal Michal, napůjčoval bych si miliony, že který už nemusíš vracet.
0: Jasně, doplnej,
2: no, drahý akorát auta, drahý by bylo, všechno. Kdyby se stalo, že po těch 39 dnech by ten konec nebyl, já bych ty prachy utratil, jo.
0: Přesně, přesně si řekneš, hele, tak je pátek 13. teďka sobota ráno, 14. teďka zvoní ten budík, a ty do prd.
2: A pak exekutor hned.
1: Tak co byste dělali vy, kdyby vám zbývalo posledních 39 dnů života a opravdu, jak jsme říkali, odvažte se, jo? Ne, jakože objedu celou rodinu a takhle, rozloučím se a tak.
0: Takhle my víme, že bychom samozřejmě strávili čas s těma nejbližšíma. To jako víme, to jsme si řekli, ale opravdu nějakou, jako co, jak byste to rozfofrovali, jak byste si to užili. Tak pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 nebo SMS-kou a my se moc těšíme, co vymyslíte. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita na Hit Radio.

0: čtvrt na devět, krásné ráno z Hitrádia. V pátek 13. listopadu má přijít soudný den. Spočítali to vědci v 60. Akorát těch soudných dnů už bylo, víme, hodně. Nicméně je tady taková hypotéza, kdyby teda za 39 dní měl být konec světa, tak jak byste s těmi posledními dny naložili? Ptali jsme se vás, jak byste si to užili?
1: Píše Pepča, ahoj, já bych vzala rodinu na dovolenou, abychom se měli dobře. 13.11. mám zrovna narozeniny. PS, máte nejlepší rádio. Moc děkujeme a tak to vyšlo na narozky takhle vtipně, no, ale tak ono to bude dobrý.
0: Tak pojďme na hlasovku od Johany.
2: Dobrý ráno, abych tancel okolo ohně, jedl a souložil.
0: Jasně. Taky tady máme hlasovku od někoho?
3: Ahojky, tak já si myslím, že hodně lidí by začalo rabovat, protože prostě by si všechno chtěli užít, všechno by si chtěli vzít, takže si myslím, že nejvíc by rabovali a pak teprve by si užívali, tak zatím Zuzka.
1: To je asi taky fakt, no.
0: Taky super názor. Hlasovku nahrála i Ivča.
4: Krásný dobrý ráno, tak my bychom rozhodně natankovali plnou do obytňáku a rozhodně bychom se podívali na místa, kde jsme ještě nebyli. A protože jsme milovníci vody, windsurfingu, takže by to bylo úplně jasný, že jo. Strávili bychom poslední dny u moře, kde je nám krásně, někde u vody, grilováníčko, koronka, pěkně s dětma a čau, prostě asi tak, pohodičku, užít si to takhle, no. Mějte se krásně.
1: U Ivči to není party, tam je to naopak rodina a klid.
0: Ale super názor teda, rozhodně dobrý nápad procestovat vlastně svět, myslím si, že za 40 dní by se dalo navštívit spoustu destinací. Taky tady píše, ahoj, můj celoživotní sen je podívat se do Francie, tak pak tady třeba taky další, Klára, ahoj Hitrádio, tak já vím naprosto přesně, že bych to prožrala, ale doslova, žádný kalorický tabulky, zdravá strava, hlídání se, ale totální obžerství. Věřím, že tohle je sen každé ženy po 30, co je na permanentní dietě. Taky souhlasím. A pojďme, ještě máme tady hlasovku od Jakuba.
5: Krásné dobré ráno. Kdyby byl konec světa za 39 dní, tak bych ho strávil asi v bordelu. Díky. Hezký ráno. Kuba.
1: Upřímnost nade vše.
6: A zrovna Kuba se jmenoval, člověče.
1: Na co narážíte teďka?
0: Ne, jsme tvůj kluk.
6: Náhoda.
0: Tak konečně někdo to řekne na plnou hubu. Gala, Freed from Desire na Hitrádiu v 8.18. Ale stejně žádný konec světa nebude. Budeme muset ty hypošky platit. Tak pojďme na to, krásné ráno.

0: ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani z ním, partner pořadu Beran v éteru.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodži v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
10: Jsem horská gorila z Ugandy.
11: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
12: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
13: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na dálnici D1 na 331. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc na úrovni Nového Jičína stojí u krajnice porouchané osobní auto. No a mezi Zlínem a Březnicí u odbočky na Kudlov srazilo osobní auto Zvěř, doprava tady zpomaluje.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: 8 hodin 32 minut. Posloucháte Hit Radio, tohle je pondělní snídaně šampionů. Filip, pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Kalifornské ministerstvo spravedlnosti udalilo případ ženy, která v předchozích letech zaregistrovala k volbám i svou fenku Maju, přičemž jednou byl její hlas dokonce započítán. Pokud bude ale teď shledána vinou, může být odsouzena v USA až k 6 letům ve vězení. Australská aerolinky Qantas spustí v polovině roku 2028 novou ultradálkovou linku, která přímo propojí Sydney a New York. Přímý let potrvá zhruba 18 hodin, čímž cestujícím ušetří víc než 3 hodiny oproti dosavadním trasám s přestupem. Pro tyto extrémně dlouhé lety v rámci projektu Sunrise počítá společnost s nasazením speciálně upravených Airbusů. No a rybář v americké Floridě pomohla znesnází dívce, která několik desítek metrů od břehu zoufale bojovala s vlnami a silnými proudy. Vyslal k ní dron, na nějž zavěsil záchrannou vestu, kterou pak teenagerce spustil na hladinu. S pomocí vesty se dívka udržela na hladině a dostala se blíže ke břehu. Z vody ji nakonec pomohl profesionální záchranář.
3: Nová doba, no, kdy si rybáři nosili pruty na ryby, teďka tam nosí drony prostě.
4: Mně přijde, že se vlastně může měnit tyto starý přísloví, že jo? Jak se, říká, tonoucí se stébla chytá, že vlastně dneska to může být tonoucí se drona chytá. Pojďme na hit, hezké ráno.

0: Kate Ryan.
1: Za malou chvíli 8:45, mladíte Hit Radio, dobré ráno. Člověče, já o víkendu viděl něco, co jsem do té doby znal jenom z doslechu.
2: Ano.
1: Existuje portál, který shromažďuje řidiče, co blbě parkujou. Ta domena je www.parkujujakčiča.cz, jo. Hele, a já o víkendu takovou nálepku potkal. Já parkuju a říkám si, tyjo, tady to auto tady stojí, ten tady stojí jak... Teďka vylezu a vidím na čelním skle růžovou nálepku a tak to čtu a na tom bylo: vaše auto se brzy objeví na webu, parkuju jak blablabla. Tak si říkám, tak se na to podívám. A člověče, já už jsem to viděl třeba 5 let zpátky, jo, a říkám si, ono to pořád existuje. A zjistil jsem, že tady těch nálepek, jo, je prodaných už asi 50 000 a asi to funguje, asi to má nějaký vliv.
2: Já teďka tady už otvírám ten růžovej web, protože se bojím, jestli tam náhodou neuvidím sebe. Ale jako ty nálepky, to mi přijde vlastně dobrý, jo, je to bizár. Je to vtipný. Vlastně i kdyby mi to někdo na to auto nalepil, tak já se tomu zasměju.
1: Jako pojďme si říct, jo, asi někdo z nás není stoprocentní, i když si myslíme, že umíme parkovat. Já teda taky občas se přistínu toho, že zastavím, někam jako zaparkuju a říkám si, začnu se tam sám sobě smát a říkám si, no tak Michale, jsi to tady nechal jak úplnej, doplňte si, takže, ale říkám si, hele, začalo to parkováním, ale přiznejme si, že jako některý by potřebovali samolepku i mimo auto.
2: Jako lidi, jo, na sebe
1: no, nalepit. No jasně, jasně, já bych si zasloužil jednu přímo na čelo. Hele, co byste tam dali vy, kdo nás posloucháte, nechám to na vaší kreativitě. Hodiny souhvězdí za malou chvíli, taky David Guetta, Terry Swims, Tones and I, hezké ráno.
3: Svým domovem plánujete cokoliv. V ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Šéfe, došel matroš!
6: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
9: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
11: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko, stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín. Ráno na Hit Radio pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: to prostě zbožňuju. David Guetta tady svým Stones and I. Tohle je Hit Radio v 8.52.
1: Michal zbožňuje tenhle ten song, co zbožňuju já a možná i spousta z vás jsou Cimrmani, jo? Tak kdo jste milovníky Jary Cimrmana? Tak prosím vás, divadlo Jary Cimrmana oslavilo 59 let. 4. října 67 mělo premiéru jejich úplně první představení, což byl akt. To vstupný tehdy bylo nějakých 15 korun a údajně měli herci takovou trému, že si museli brát prášky na uklidnění, což je vtipný. Ale chci říct, že já jsem strašně vděčná svým tátovi za to, že mě vychovával na Holzmanovi a Cimrmanech. Opravdu mě bral do divadla na jako spoustu a spoustu her od Cimrmanů a miluju to, musím říct.
0: Takže se asi nebudeme divit, když pustím tady jednu ukázku, že se tomu zasměješ.
2: Debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček, debil blbeček. A právě tamhle vzadu, to je snad jediná výjimka, sedí dva blbečci vedle sebe.
1: To je prostě tak strašně dobrý humor, pardon, ale to je skvělý.
0: Mě strašně baví, jestli pamatujete, když něco víte, tak to řekněte, nebo aspoň naznačte. A Smrtka říká, a my nesmíme ani naznačovat. Pojďme na hity, poslední song, pondělní snídaně šampionů, Alan Walker, Alone, 8.54, hezké ráno. Hit

0: Tohle je Hit Radio. Alan Walker Alone v 8.56. My vám chceme popřát krásné ráno, taky samozřejmě hezký den, jsme rádi, že jsme to spolu zvládli. Nicméně tenhle týden bude o něco delší, samozřejmě, jak není pondělí volno.
1: A jo.
0: Zvykli jsme si na to hodně, co? Zvykli jsme si hodně. Tak buďte s námi dál, po deváté, na vás čekají další parádní hity, třeba Poetika, Ella Henderson, taky Eminem s Rihannou. My se loučíme a uslyšíme se kdy.
1: No zase zítra od 6 do 9, tak se mějte krásně a ahoj.
2: Ať si svým domovem plánujete cokoliv, v ČSOB pro vás máme řešení, jak financovat vaše plány na lepší bydlení. ČSOB, jdeme vám naproti.
0: Tak se mějte fantasticky, hezký den a zítra ráno v 6. Čau!
1: Pa, pa, pa!
3: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Pozor, u Věžových domů ve Zlíně řeší policie nehodu dvou aut a dvě auta jsou v sobě. Také pokud byste jeli přes Holešov na ulici Očadlíkova, buďte opatrní. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
4: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
5: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Knihovna Maitreya.
8: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
7: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
9: Nyní i jako audiokniha.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
13: Devět hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. Zlín začal měnit Sad svobody v centru města. Přibude tady fontána, mlžítko, vodní plocha, vyhlídkový chodník i prostor pro koncerty a festivaly. Proměna potrvá až do roku 2029 a celý park se kvůli ní najednou nezavře. Konec nákupu z Temu, Shainu nebo AliExpressu za pár korun. No vypadá

0: celosvětově jde skoro o 4 miliony aut. Takže pokud máte jednu z těch značek doma, tak se raději podívejte, jestli se tahle svolávací akce netýká právě vás. Tak tohle byla gólová Pumelenice. Hokejisté Třince deklasovali v 8. kole extraligy Olomouc na jejím ledě 9-0. Vytvořili nový rekord extraligy. Na úvod sezóny vyhráli všech 8 zápasů s plným bodovým ziskem. Pardubice přestříleli ve šlágru kola Spartu 6-4. Hradec Králové zvítězil po třetí po sobě. Porazil Vítkovice 3-2 v prodloužení. Stejně zvítězilo Kladno na ledě Litvínova. Karlovy Vary si poradili s Plzní 4-1 a Mladá Boleslav prohrála s Liberty 3-5.
1: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
2: Teploty aktuálně kolem 12 stupňů, ve Zlínském kraji někde je méně. Samozřejmě Valaši, tam jsou takové jako otožilci, tam měříme teprve 10. Dnešní maxima se mají vyšplhat na 19 až 22 stupňů. Ráno má být nebo dopoledne ještě oblačno, ale potom nakonec se to má protrhat a uvidíme dneska i sluníčko. Tenhle ten týden ze začátku si máme užívat slunečného počasí, potom se ale má dokonce i ochladit a na horách by mohlo dokonce sněžit.
1: Hit Radio Zlín.
2: Hezké pondělí všem, z mikrofonu Hit Rádia Zlín vás zdraví Filip Bartek, všechno nejlepší dneska Eliškám. Já jsem měl jednu spolužačku, tak ji zdravím, Eliška Josková se teda jmenovala, doví, kde jí teďka konec. Rozhodně je pondělí, tak doufám, že jste na kopnutí a jestli ještě pořád ne, máme pro vás skvělou muziku. Poetika Půlnoc anebo Ella Henderson. A za chvilku se podíváme na to, co jste dělali o víkendu.

Tohle dvojka, to bylo spojení Emerem a Rihanna na Hydrádiu Zlín. 9 hodin a 12 minut, takový je aktuální čas. A co, už jste si v práci s kolegy řekli, co jste o víkendu zažili, co jste prožívali? Někdo byl možná v Kroměříži, na rekordních asi 16 000 diváků se dostavilo na dny uniformovaných sborů. Někdo se zase byl podívat třeba na nový zimák v Hradišti. Zájem o to byl velký, protože my jsme tam v sobotu dopoledne s malým byli na stadionu v hokejové prodejně a tam vám byly takové fronty na broušení bruslí, že tam asi byl opravdu nátřesk. Zimák ale taky žil ve Zlíně, v pátek velká show s Hathaway. To bylo vyvrcholení bitvy o Zlín, kterou vyhrálo už po třetí za sebou TGMko, získalo trofej. No a v sobotu jsme i s naším týmem Hydrádia Zlín byli večer na veřejném bruslení tady ve Zlíně. No já jsem teda nikde u ledu nebyl, ale nebojte, taky jsem mrznul. My jsme s kapelou hráli na Vyškovci v sobotu u vaření o nejlepší kapustnicu a ono, jak zapadne to sluníčko, tak už to moc příjemné není a pokud se nemáte čím zahřívat, já jsem řídil, tak vám je prostě kosa. No to. Co váš víkend? Stálo to za to? Kde jste byli? Co jste podnikli? Řekněte nám o tom a samozřejmě my to potom pošleme dál, ať třeba víme, kam příště vyrazit. Dejte tipy.

0: Písnička, která oslavuje nádhernou ženskou Rihanna a Wanted na Hydrádiu Zlín. A já jsem se vás ptal, jaký jste měli víkend, co jste dělali. Lenka z Brodu psala, že byla v sobotu na tublatance na hale a že to bylo úplně super. Odpoledne děti prej na kolotočích a večer zase se bavili naopak dospělí a že tublatanka hráli jako páni. Tak děkujeme za tuhle tu zprávu. No a Ondra psal, že konečně o víkendu vyrazil na hřiby a že donesl domů víc jak 60 kousků. Tyjo, tak to je slušný výkon. Já jsem naposledy, co jsem byl v lese se podívat, tak myslím si, že to bylo v pátek dokonce a nenašel jsem vůbec nic, ale já prostě jenom hledám bedle, takže prostě jak to není vysoké a nemá to bílý svítící klobouček, tak to prostě nevidím. Já posílám muziku všem, kteří si užívali víkend, ještě o tom můžete v práci podebatovat u kávičky a právě k té kávičce dáme Coldplay a legendární Clocks už za chvíli.
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: odpolední show Hit Rádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
3: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
4: Je potřeba říct, že hypotéka je součást nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
2: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
0: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
5: Restaurace,
6: kavárna
0: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
7: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.

0: 1900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
6: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Té Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
10: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Podzim je skvělý s Hitrádiem, když vidíš první padající list.

0: Lady Gaga začala zpívat Abrakadabra a nad Zlínem se rozsvítilo sluníčko. No tohle nebude náhoda. Máme 6 minut po půl desáté, vy posloucháte Hit Radio Zlín. A přátelé, když jsme o toho, kde se kdo nachází, tak možná kousek od svého bydliště máte místo, kterému se vyhýbáte obloukem. Máte tam něco takového, že prostě vám naběhne husina, jenom když se přiblížíte, tak přesně takovéhle místo my budeme v říjnu hledat, a to nejstrašidelnější místo Zlínského kraje. Celý říjen si budeme povídat o tom, kde byste rozhodně nechtěli strávit noc, a nepočítá se prosím vás barák vaší tchýně. Na našem webu www.hitradiozlín.cz najdete formulář, kde právě můžete dát tip na nejstrašidelnější místa Zlínského kraje. Třeba já bych se na noc, když se tak nad tím zamyslím, nechal zavřít na Buchlovském hradě. Já jsem tam jako kluk strašně rád jezdil, ale hlavně kvůli pravidelnému nákupu kaktusu. Ale potom, jak tam mají tu vystavenou movie, tak mě se ani v té místnosti prostě nechtělo nějakou dobu být, protože bylo to takové zvláštní, že jo, být tam prostě s mumí, s něčím, co je jako zabalené. No, takový divný pocit měl malý Filda, ale co je hlavní, co jsem vám neřekl, tak když budete s námi vybírat to nejstrašidelnější místo Zlínského kraje, my hrajeme o 10 000 korun. Tak skočte na náš web a my nakonec budeme na Halloween vysílat odněkud živě.
1: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu, ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.

0: Máte takové pohodové dopoledne, jakou muziku vám hrajeme na Hitrádiu Zlín. Za minutu bude 9:45. A tenhle ten chlapík momentálně teďka jede turné po Severní Americe, v květnu se má ukázat v Německu, ale mě baví, jak i tuzemské festivaly se předhání s tím, jak velké jméno budou mít ve svém line-upu, tak aspoň jsou to typy na vánoční dárky dobré, že? Třeba Rock for People, mimo jiné Blink-182, hudbu naší puberty, Colorsov Ostrava zase představila hlavní hvězdu nedávno Robbie Williams a tady ve Vizovicích na Mástru má zahrát kytarista Guns N' Roses Slash. Já si myslím, že už teď bude dobré odkládat do prasátka, abychom všechno mohli naživo vidět. Muzika, kterou jsme pro vás přichystali jako další, tak to je třeba Petr Beach Project Hey Now a nebo i ty zmiňované Blink 182 si právě na Hitrádiu Zlín zahrajeme. Hezké dopoledne.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Sleva 20%.
7: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
6: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
9: No včera bylo pozdě.
10: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.

0: a zeď.
1: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
6: firmanazážitky.cz.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
10: Hit Radio Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: rok v Hradci Králové na Rock for People. Blink 182, teď ale na Hydrádiu Zlín. I miss you, chvilku před desátou. Hanka Poskočilová už má připravené zprávy a budou mimo jiné o obchvatu Jarošova. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Na Sokolské ve Zlíně se opravuje povrch vozovky a s tímto omezením se má počítat až do čtvrtka a mezi Záhlenicemi a Hulínem jede pomalu jedoucí vozidlo údržby. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se

0: co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz. Pipit.
3: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
6: Deset hodin, krátké zprávy a Hanka Poskočilová. V Žalachovicích nad Dřevnicí hořel rodinný dům. Plameny tam zachvátily celou střechu. Všichni obyvatelé naštěstí byli včas venku. Při zásahu se ale lehce zranil jeden dobrovolný hasič. Požár dostali hasiči pod kontrolu zhruba za půl hodiny a příčinu teď vyšetřují. Plánovaný obchvat Jarošova v Uherském Hradišti naráží na odpor části místních. Lidé se bojí, že jejich domy zůstanou mezi dvěma rušnými silnicemi a přijdou o klidnou zónu u řeky. 5-kilometrový obchvat za zhruba 1,7 miliard by se mohl začít stavět v roce 2032. Větrníky a soláry u nás nechceme, říkají některé obce ve Zlínském kraji a chystají žaloby na stát. Vadí jim hlavně zásah do krajiny a taky to, že o umístění akceleračních zón nemohli podle starostů dostatečně rozhodovat. Ve Zlínském kraji vláda schválila 8 zón, kde se má zjednodušit povolování solárních a větrných elektráren. Volkswagen v naší zemi svolává do servisu kolem 200 tisíc aut, z toho asi 150 tisíc škodovek. U některých modelů může kvůli vadnému šroubu selhat řízení. Týká se to hlavně Octavii, Karoku, Kodiaku a Superbu. Celosvětově jde skoro o 4 miliony aut.
7: Firma Okno v Žalachovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
8: Nad našimi hlavami je pořád nějaká oblačnost, ale nakonec se má roztrhat a mělo by být skoro jasno nebo úplně jasno. Nejvyšší dnešní teploty naměříme mezi 19 a 22 stupni Celsia. Užívejte si krásné babí léto.
4: Hit Radio Zlín.
8: Abyste si ji mohli užívat i třeba v té práci, tak my to doplníme samozřejmě muzikou Disturbed, Flowrida a nebo Kelly Clarkson už za chvíli. Tohle jsou ty hity, které vám zahrajeme na začátku této hodiny a taky se společně ještě jednou podíváme na Uhersko-Brodskou pout nebo spíš Růže. Pout. Je to jedna z těch největších akcí v České republice, co se tohohle toho rozsahu týče, tak na to mrknem.

azıcık. Krásná Kelly Clarkson, takový jazykolam na Hydrádiu Zlín. Já jsem v pátek, kamarádi, slíbil, že jak bude Uherskobrodská pouť nebo Růžencová pouť, že vám spočítám, kolik tam bylo těch atrakcí. No, asi bych vám přesně dokázal říct, kolik jsme utratili peněz za ty kolotoče a za všechno to lákadlo blikající. Jenom jsem to prošel dvakrát a pokaždé mi vyšlo úplně jiné číslo, protože jsem si potom všiml, že tady ještě další kolotoč a tady ten je zastrčený a vlastně tohle bych měl taky spočítat. No, byl jsem někde kolem čísla 40 pokaždé. O Růžencové pouti se říká, že je vlastně druhou největší po té Matějské. A já jsem to říkal takhle o víkendu známému z Vysočiny. A on mi říká, ty počkej, ale tohle se říká i o té naší pouti tam na Vysočině. Tak kdo ví, jo? Ale rozhodně ve Zlínském kraji takhle to nemá obdoby. Kdo jste byli? Co jste si na pouti nejvíc užili? Číslo znáte? 601 13 13 05. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: energie. Green Day 21 Guns. Já jsem minulý týden viděl na Facebooku fórek, že už je říjen, probuďte toho týpka z Green Day. Tohle ale nebylo Wake Me Up When September Ends, ale 21 Guns. Já jsem zmiňoval tady Uherskobrodskou pouť a napsala mi Anička, že byli v sobotu a že jí přijde, že drahota nedrahota v Brodě každý rok na hodech je víc a víc lidí a že se nemohli uličkama ani procpat, že chtěli nakladivo a po půl hodině v řadě to vzdali. Tak Kaja psal, že byli se třema dětma a prej nemáme chtít vědět, co na to jejich peněženka. Tak ano, i takhle může vypadat růžencová pouť v Uherském Brodě. Imagine Dragons Bad Liar je muzika, kterou pro vás mám takhle v pondělí dopoledne. Ať se líbí.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
3: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
5: váš názor.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
8: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
9: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
10: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
9: A co je Chytrárt?
10: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
9: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
11: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
12: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
13: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
14: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

In my head na Hydrádiu Zina, když to nemáte v hlavě, napište si to na lepící papírek, abyste to nezapomněli. 10.36, aktuální čas. Slyšeli jste někdy výraz 3D lukostřelba? Já teda dneska úplně poprvé a stydím se za to, ale přece jenom bychom se o tohle to měli začít víc a víc zajímat, protože lukostřelci tady od nás ze Zlína jsou na mistrovství světa v Dakotě. A musím říct, že to je teda jako něco, pokud se dostanete takhle vysoko. Ale já vám teda řeknu, abyste byli moudřejší, chytří jak rádio. 3D lukostřelba je o tom, že se nestřílí prostě jenom na nějaký terč kulatý a nepočítají se body, ale na 3D objekty. Většinou to jde prej o zvířata, ale musíte tam prostě jako být fakt profík, protože povětrnostní podmínky a takhle, jaká je vlhkost vzduchu a tak. No, je to nejnáročnější lukostřelecká disciplína a místní lučišníci prej patří mezi světovou elitu. Tak to jsem vám chtěl říct, protože je vždycky dobré říct, že máme něco skvělého. A ve Zlínském kraji se toho najde spousta a spousta. A teďka už ale další muzika, která mi připomíná, jak jsme si teda šérovali kazety. Že jo, tehdy se neříkalo slovo šérovat, ale nahrávali jsme prostě na kazety tyhle ty pecky a užívali jsme si prostě té nádhery, že jste přetočili tu kazetu na začátek a museli jste si to vlastně celé poslechnout. Nešlo to, že jenom překliknete a pustíte si, co chcete. Ne, jste třeba na toho DJ Boba museli prostě chvilku počkat. Everybody, vzpomínka na léta takové klidnější.

0: Metallica, ale zní to rockově, že jo? Huba sang The Reason. Slyšeli jste o tom, že má Boston nového kapitána? Ano, je to David Pastrňák. Slyšeli jste o tom, že nový kapitán je i u Zlínských Beranů? Tohle všechno se můžete normálně dočíst na sociálních sítích a nejsou tam jenom samé negativní zprávy. Zítra dokonce tenhle ten kapitán přijde na rozhovor k nám sem do studia a řekne, jaké má samozřejmě plány s týmem. A je to Pavel Sedláček, to jméno jsem ještě neřekl, že jo? No a taky jsem na sítích našel jeden drb, protože nám za chvilku zahraje Eva Farná, prej jim to doba nevyšlo. A mě to bylo tak jako líto, ale říkám si, člověk nikdy do těch vztahů nevidí, že jo, tak nemůže říkat, jestli je to škoda nebo není. Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si? Člověče, jestli už něco nenaznačovala.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Dobrý den, jmenuji se Ivan Vrochocký a o vaření toho vím opravdu hodně. A taky vím, kde si můžete pořídit nejkvalitnější kuchyň přímo od výrobce až o 50% levněji než u nás. Jedině v XXL kuchyních v polském Těšíně. Jsou vám tam k dispozici 6 dní v týdnu. XXL-kuchyně.cz.

0: teď. Tweet, tweet.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
0: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
0: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
2: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisenbank. Více na rb.cz.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
0: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
0: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
4: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
0: Romantickou večeři.
4: Pobyt pro dva.
0: House running.
4: Jízdu v supersportu.
0: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
4: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
0: Nejlepší zážitky hledejte na
5: firmanazážitky.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
11: Hit Radio Zlín.
12: Zlepši

0: Neskutečně baví, když se dají na konci takové jako jenom brnknete a vokály, paráda. Jmenuji jsme na Hitrádiu Zín za chvíli 11 hodin. Nejlepší dopravní servis na východě Moravy u Veletin u odbočky na Hračovice je odstavený nákladák, který se čeká na asistenční službu, tak opatrně tam. No a pozor na nehodu v Kroměříži, na Skopalíkově ulici jsou v sobě aktuálně dvě auta.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: Pojď.

0: Právě. A Hanka Poskočilová, ještě pár dní babího léta s teplotami kolem 20 až 24 stupňů a potom bude malá ochutnávka zimy. Ve čtvrtek k nám dorazí studená fronta a v pátek už teploty vyskočí jen na 11 až 15 stupňů. A pozor, na hřebenech hor se můžou objevit i sněhové vločky. Zaparkovat u zlínské polikliniky by mělo být zase o něco jednodušší. Příští rok začne stavba podzemního parkovacího domu, který nabídne 99 míst, a to hlavně pacientům, návštěvníkům a zaměstnancům. Díky podzemnímu řešení navíc zůstane volný prostor na povrchu. Tak trošku školní jídelna budoucnosti funguje v Boršicích. Děti si sami nabírají, co chtějí a kolik toho snědí. Kuchařky vaří z místních surovin a oběd vyjde zhruba na 30 korun. Výsledek? Méně zbytku jídla, která na sociálních sítích sbírají tisíce pochval. Sad svobody ve Zlíně čeká velká proměna. Z obyčejného parku má být místo pro relax. Počítá se s fontánou, mlžítkem, vyhlídkou, novou zelení i prostorem pro koncerty a festivaly. Práce potrvají do roku 2029.
1: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
2: Já si myslím, že by klidně mohly padat dneska teplotní rekordy, protože zase máme naměřit přes 20 stupňů 5. října, kdysi ale naměřili v pražském Klementýnu cosi přes 24. Tak uvidíme, třeba se to přehoupne i dneska. Má svítit sluníčko a teploty vysoké, jak jsem říkal, přes 20 stupňů Celsia.
3: Hit Radio Zlín.
2: A pořád je tady pondělí a my se budeme bavit o tom, jak někdo chce mít cestu u svého baráku a někdo nechce. A kde to teďka momentálně řeší, tak to je Jarošov. Co tam je za problém, tak to si řekneme za chvilku. Krištof Obchodník s deštěm, to je muzika, kterou pro vás mám na začátek této hodiny. Pojďme si to užít, tuhletu legendární pecku jste možná dlouho neslyšeli.

Někdy vám muzika může dát nápovědu, co si dá třeba na oběd, Maneskin, Itálie, pizza. No možná teďka řešíte v tenhle ten čas právě, co budete jíst. 11 hodin a 15 minut, vy posloucháte Hit Radio Zlín. A možná kromě oběda se také zajímáte o to, co se děje ve vaší obci, kudy třeba pojede cesta? Bavili jste se někdy o tom doma nebo mezi známými? Ono se moc lidí to většinou netýká, ale třeba teďka v Jarošově mluví o dálničním přivaděči. Má se jako za nějaké asi 4 roky nebo možná i později stavit, ale místním některým se to nelíbí, protože by, jak říkají, žili mezi dvěma silnicemi. A moc by ten obchvat snížení trafiku nepomohl, že stejně by auta jezdily po té cestě, která je tam stávající. No, mě to připomnělo situaci u nás v Uherském Brodě v lokalitě, protože za naším zvažovali cestu úplně jako zbytečnou a pořád vlastně se nějakým způsobem o ní mluví, ale prostě je to, že by měla ta cesta, která nově vznikne, vyřešit problém s tím, že je tam jedna příjezdová cesta. No a tahle ta cesta by to vlastně jako nevyřešila. Naopak teda ta, kde fakt jako smysl to má, tak tamto ti, co by měli blízko svých domovů, zdrží úřadu. No a co teďka, že jo? Jedni cestu chtějí, kvitují plán, dalším vadí, že jim povede pod okny. No to je složitá situace. Nechtěl bych být kolikrát ten, kdo rozhodujete v té obci a ještě na vesnici, že jo? Tam se všichni znají, tak řeknete, Jaruno, jsi mě tam jako dohodila cestu?

0: Hezky zvesela Bob Sinclair a Love Generation. Za 5 minut bude 11:30. Já jsem se díval na kalendář, dneska 5. října má svátek Eliška, přejeme všechno nejlepší všem Eliškám, ale já bych tady s dovolením vyzvihnul jiné ženské jméno a konkrétně Naďu. A Naďu z Mlacové, protože dneska má naše Naděnka 70. Já říkám naše, protože se dlouhé roky tady v rádiu o nás starala, potkávali jsme se, naše kolegyňka dlouholetá, tak Nadi hodně zdraví. Pořád nadhled jako vždycky, ona klidně jako přišla a řekla, že se chováte jako blbec. Nadi, máme tě moc rádi. Lidi, takhle vitální ženskou, to byste chtěli vidět a být jako ona. Nadi, všechno nejlepší. A pořád nás poslouchá teda mimochodem Farinka, Hit Radio Zlín. Tak za filmku David Guetta.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
3: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
10: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
14: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu.
15: Hit Radio. Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Kateřina Marie Tichá, Zničená zem. Na Hit Rádiu Zlín. Věděli jste, přátelé, že byste se klidně mohli živit jako testovač tobogánů? Nebo taky ochutnávač čokolády? Nebo dokonce existuje i profesionální sledovač Netflixu? Mě by zajímalo, jak na takovéhle profese vypisují výběrko, protože když jdete dělat tady v Otrokovicích do Barumu, tak máte jasné zadání, že musíte umět na nějaké mašině, být třeba elektrikář nebo něco takového, mít nějaké vzdělání. Ale jak víte, že tenhle ten chlapík prostě je úplně nejlepší sjížděč tobogánu na světě? Já akorát nevím, jestli bych to chtěl dělat, protože jste vlastně úplně první, co na té atrakci jede a nemáte úplně jistotu, jestli je to vlastně bezpečné. Tak možná ale i vy máte nějakou netradiční profesi tady ve Zlínském kraji. Schválně, jestli se najde někdo, kdo si říká, tak to budete čumět, co mám za práci. No klidně nám o tom napište, nebo nám mluvte hlasovku 601 13 13 05, číslo sem k nám. A jestli se někdo nenajde, tak vám pouštím další muziku. Robbie Williams, No Regrets a Coldplay už za chvíli. We Pray. Pojďme si společně užít velké hity. My totiž hrajeme jenom ty největší. Jsme Hit Radio Zlín.

0: Tady nádherná pecka Coldplay, We Pray na Hitradio Zlín. Za minutu bude 11:45. A to znamená, kamarádi, že my se tady uslyšíme zase zítra na vlnách Hitradia Zlín, ale nezapomeňte, že máte vybírat nejstrašidelnější místo zlínského kraje. Ono totiž za to můžete vyhrát, víte kolik? 10 000 korun. Takže skočte na náš web www.hitradiozlin.cz a právě tam dejte tipy na místa, která nahání strach.
1: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
2: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Knihovna Maitreya.
6: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
5: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
7: Nyní i jako audiokniha.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
9: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
10: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
11: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
13: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
12: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
14: Jsem horská gorila z Ugandy.
15: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
16: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
17: Hit Radio Zlín.
18: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: odpoledne mi ještě pohled na silnice D11, tedy Hradecká dálnice, 24,5 km ve směru do Prahy. Tady pozor, stojí porouchaný kamion, zbrzdí vás nárazově. Komplikace jste hlásili také na D8, 6,5 km směrem na Prahu. Opět porouchané vozidlo. Na výjezdu z Opavy směrem na Ostravu došlo k nehodě. Osobní auto se srazilo s nákladním, provoz je částečně zablokovaný, ale zdržení by mělo být v těchto chvílích minimální. No a podíváme se ještě na silnici mezi Harachovem a Rokytnicí nad Jizerou, kde došlo k nehodě osobáku. Tady auto narazilo do svodidel, proto projíždíte pouze jedním jízdním pruhem a aktuálně hlásíte v koloně zhruba 7 minut. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
3: Restaurace, kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
4: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz.
6: Šéfe, došel matroš.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz.
2: On air.
14: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv a přeje Lucie Daňková. Ministerstvo financí dnes určí cenové stropy pohonných hmot na úterý. V pátek stanovilo na víkend a pondělí maximální cenu za litr nafty na 48 korun a 54 haléřů. U benzinu to bylo 45 korun a 97 haléřů. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily o 20 haléřů.

0: Prachově znovu začne nejdřív na jaře příštího roku. Rozhodnout bude muset nové zastupitelstvo města po nadcházejících volbách. Práce na přestavbě začaly loni a jsou pozastavené. V Tokiu o víkendu skončila rekordní série deštivého počasí, trvala 37 dní. Japonská meteorologická služba uvedla, že hlavní město Japonska zažilo nejdelší souvislou řadu deštivých dnů, a to od začátku měření v roce 1886.
1: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
0: V průběhu odpoledne většinou už polojasná, jasná obloha, v nížinách se může ještě tvořit nízká oblačnost, ale ta se bude postupně rozpouštět. Nejvyšší odpolední teploty je 18 až 22 stupňů, na horách bude chladněji a foukat má slabý proměnlivý vítr.
2: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
3: Je tady pravé poledne a pondělí, začínají nám naše srdcovky, krásný pondělní den vám přeju. Já vím, že slovo krásný a slovo pondělí tak dohromady až tak úplně jako nejde. Na druhou stranu vždycky může být hůř, ne? Mohli bychom mít těch pondělí během týdne víc. Takhle máme jen jedno jediné. Chcete nějaký tip, jak přežít pondělí v práci? Jednoduchý. Stačí vám k tomu jedno jediné slovíčko. A to slovo aha. To je celý. Pak už jenom záleží na intonaci, jakým aha podáte, když za vám někdo přijde a řekne, hele, tohle už jsi měl mít dávno hotový. Stačí říct jenom aha, dobrý. A nebo když vám někdo začne něco jako vysvětlovat, jo, v té práci, je extrémně chytrý, tak stačí jenom říct aha. Na to není žádná odpověď. To je prostě jako skvělý. No a tak si dáme hned srdcovku číslo jedna, což je samozřejmě skupina aha. Jak jinak? Summer Moved On. Tak snad vám dneska zlepší náladu. Ještě jednou, hezký den zítra, Rádio.

0: malá letní baladička. Leto přechází v podzim. Summer Moved On. Aha, na Hit Rádiu ve 12 hodin a 8 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Tady mám zprávu od Peťana, zprávu, který píše: Čau Pelny, slovíčko aha na pondělí není vůbec špatný nápad a na pátek zase haha, protože v pátek už mám všechno a všechny na salámu. Zdraví Peťan, díky za srdcovky. Peťane, není vůbec zač, haha, je super nápad. Na tím tak teď přemýšlím a říkám si, to mají politici, ale ne v pátek, ale každý den. Haha, ti nás mají na salámu 24/7. Kdo je ale 24/7 naopak v pohotovosti, tak to jsou lidi v nemocnicích, jo. Hele, tam před váma opravdu klobouk dolů, hlavně na urgentním příjmu. Já vím, že třeba teď ve fakultní nemocnici Plzeň, tak nás mají naladěný na urgentní příjmu, protože mi přišla i zpráva, což je jako skvělý, že posloucháte srdcovky a vlastně jako kde jinde, než v místě, kde to srdce každý den zachraňujete. Jsem strašně rád, že tam posloucháte srdcovky a tak vám tady posílám takovou jednu letní pohodovou vypalovačku, která si myslím, že vás provede tou dnešní pracovní směnou tak nějak snad jako v pohodě. No, ať to máte dneska jednodušší než kdy jindy. Přál bych vám dnes nejpříjemnější pondělí v roce 2026. Tady máte ode mě jednu speciální srdcovku. Má i lásku ve svém názvu a k tomu takový jako kalifornský vibe. California Love, Tupac a Dr. Dre. Jenom pro vás. Samozřejmě, ten doktor tam musí být.

0: je také dotek dávné minulosti. Judith Mix a Zázrak lásky na Hit Rádiu ve 12 hodin 18 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Moc děkuju za všechny zprávy, které posíláte na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777 i k dnešním srdcovkám. Tahle zpráva mě potěšila hodně. Ahoj Jirko, děkujeme za srdcovky. Víkend byl dlouhý. Těšíme se na ně s kolegyňkou v kanceláři každý den. Je hezké slyšet v rádiu písně, které se tak často nehrají. Dnes při poslechu vzpomínáme, jak jsme za mladá chodili na trvalou a sedávali hodiny u kadeřníka. Sedíme spolu v kanceláři už přes 30 let, jsme tu déle než vybavení kanceláře, už se bereme za takový firmní inventář. Máme kávu, smějeme se a posloucháme. Děkujeme, že hraješ i české srdcovky. Zdraví Eva a Gáby. Dámy, děkuju. Teď, já bych si přál teď být na chviličku s váma v té kanceláři, posedět, pokecat, zavzpomínat. Já teda na trvalou nechodil, ale moje mamka ano, takže vím. Dokonce si ještě dokážu vybavit i takovou to jako specifickou vůni té trvalé. Jo, protože tenkrát taky jako nebylo na hlídání, takže já si pamatuju, že jako kluk, tak jsem musel sedět třeba, já nevím, ty 3 hodiny u toho kadeřníka. Nějakým způsobem se tam zabavit, což v době bez telefonů, bez tabletů vlastně vůbec nevím, jak to naši rodiče tenkrát dělávali. Každopádně moc děkuju za tuhle zprávu, dáme si určitě i něco českého. Doufám, že se vám teď trefím do vkusu. Nevím, jestli tato dáma někdy měla trvalou, ale vím, že ona je taková jako naše hudební trvalka, protože její hudební kariéra stále trvá, je fantastická. Nedávno o ní vyšel i krásný dokument a tak si dáme její Soumrak bohů i tady v srdcovkách na Hit Rádiu. Bára Vasiková.

0: jsem spokojený. Přišlo mi na WhatsApp Vitrádia 777-937-777 zpráva. Ty krávo freeloaders. Tohle bych na Hitrádiu nečekal. Tak, tadá. Takový jsou srdcovky. Já jsem v pohodě. Po téhle zprávě já jsem naprosto jako spokojený. Já můžu jít domů. Tak dík. Ale ještě se dáme teda jednu na vaše přání. Tak co byste dalšího nečekali na Hitrádiu? Napište si o tom. Pošlete mi hlasovku. 777-937-777.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si

0: Nový rok s vámi, tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
1: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, 12 hodin 36 minut, nejvyšší čas se dát si srdcovku na vaše přání.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A dneska je to srdcovka na přání a jedno takové hezké vyznání. Máme tady vybraný boyband, je to speciální boyband a chce ho Afu pro Monču, jo? Afu pro Monču East 17, tedy boyband, který byl u nich v pokojíčku dřív než on, samozřejmě na plakátě. A přesto na něj nežádlí a naopak, protože ví, že Monča má tyhle boyband strašně ráda, tak ji chce dneska zlepšit pondělí, protože pondělí to je vždycky kritický den, tak aby měla úsměv na tváři i v práci. Krásný. Takže Afu pro Monču. Právě teď.

0: Shakira, Burna Boy, Daj Daj. No, tak Daj Daj, davaj, davaj. Daj Daj, dej, dej mi, dej mi. Kolikátý dneska je? Dneska máme 5. To znamená, že to bude dlouhá doba do výplaty ještě. To je týden a kousek. Co budeme dělat? Daj vám, fraci, zálohu. Daj nějakou zálohu. Je to strašně dlouhá doba do výplaty. No nic, tak alespoň budeme u toho poslouchat Hit Radio a minimálně hity, který vás baví. A to je vždycky takhle ve 12 hodin. To jsou srdcovky. Srdcovky na vaše přání. Mrzí mi, že se dneska nedostalo samozřejmě na tu vaši srdcovku, ale třeba to vyjde zítra. I zítra mezi 12 a 13 budou srdcovky Hit Radia a i zítra ta poslední 6. bude na vaše přání. Do 13. hodiny, než nás čekají nejnovější zprávy, tak se dáme ještě například Evu Farnou, teď už single, a nebude chybět ani Chet Krager, Joyce Scott a píseň Hero. No tak třeba nějaký Hero už čeká na Evičku. Kdo ví? Možná si můžeme dát po 13. hodině i trošku bulvárku, ať to pondělí maličko rozseknem. S váma Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio, za chviličku tedy Eva Farna.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1.30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Time Shift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.
5: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
8: Objevte nový Dongfeng Mate, moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
10: firmanazážitky.cz.
12: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
13: Máme ji!
14: Naši novou akuvrtačku.
13: Jen za 799 korun.
14: S baterií a nabíječkou v ceně.
13: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
14: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
15: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Chad Kroeger a Joycey Scott ve společném duetu písni Hero, což je mimochodem vzpomínka na Spidermana, ale už to je více jak 20 let zpátky, tohle je rok 2002. A zároveň je to poslední hit mezi 12. a 13. hodinou, víc už toho dneska nestíneme, před námi nejnovější zprávy, které začínají v jedno, ještě předtím také aktuální pohled na dopravu. Jak se kde jezdí, to slyšíte právě teď na Hit Rádiu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Menší omezení potkáme mezi Hulínem a Záhlinicemi. A to ještě i zítra a ve středu, pokračují tam práce údržby. A silničáři pracují také na D49 mezi Frištákem a Hulínem. Projíždějte opatrně. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Ferobet. Dlažba, co vám změní svět. Ferobet.cz.
5: Pip, pip.

0: 900 korun. Více informací na forting.česko.cz nebo u našich prodejců.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
1: On air.
3: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv pře Lucie Daňková. Čech, kterého moskevský soud poslal v září na 13 dní do vězení kvůli protestu Leninova mauzolea na Rudém náměstí v Moskvě, byl v sobotu propuštěn na svobodu. Podle informací ministerstva zahraničí český občan úspěšně opustil ruské území. Mnoho nemocnic si stěžuje na nedostatek zdravotních sester. Podle ředitele Strakonického špitálu Tomáše Fialy

0: bylo dobré saturovat všechna pracoviště zdravotnická i sociální.
1: Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství dnes získali Američan Karl Deiseroth a také Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Cenu uděluje švédský Karolínský institut. Teď ještě pohled k nám.
2: V Kroměříži vznikne kreativní centrum pro mladé. Radnice ho chce vybudovat ve dvoře zchátralého objektu nedaleko arcibiskupského gymnázia. Už má hotovou studii pro rekonstrukci. V centru nazvaném Garáž má být kavárna, klubovna, prostory pro tvůrčí práci i výstavní prostory. Místo, kde by se studenti a mladí mohli potkávat, v Kroměříži dlouhodobě chybí.
3: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
2: Dneska je na východě Moravy sice trochu víc mraků, ale jinak nám babí léto pokračuje. I další dny budou slunečné s maximy kolem 22 stupňů. Ranní minima čekejme kolem 6.

0: Lucie mluvila o tom, že dneska někdo dostal Nobelovku a prosím, za co, že to bylo něco s mozkovýma buňkama nebo co?
1: No je to výzkum, ve výzkumu fungování nervových buněk. V mozku byly oceněni tyto tři pánové, jsou to objevy týkající se světlem řízených jontových kanálů a optogenetiky. Znamená to v překladu, jak světlo může ovlivňovat fungování buňky.
0: Jo. Já mám v hlavě pondělí, takže já tam mám tu opičku, co tam má takhle ty činily.
1: Počkej, čeká nás celý týden Nobelových cen, tak uvidíme, co se dozvíme zítra.
0: To je krásný, a v pátek dostane Nobelovku Trump za cenu míru, tak to je teda... krásný. No tak jo, tak pokud i vy máte pocit, že dneska nemáte vůbec žádný buňky v mozku, buďte v pohodě, nejste sami. Teď je pondělí. Navíc je dneska Mezinárodní den učitelů a tak se ptám, na kterého učitele vy si rádi vzpomenete? Máte nějaký příběh, který byste chtěli říct do rádia? Můžete. Na 777 937 77. Pište.

0: jdeme teď. Jdeme do doby tenkrát, kdy jste ještě chodili do školy. Pamatujete si na svého učitele nebo na svoji učitelku? Je jedno, jestli je to základka, střední, učňák, vejška. Prostě když se teď jako řekne nějaký učitel, tak kdo se vám vybaví a jaký s ním máte příběh? Tak to mě dneska zajímá. Mám tady samozřejmě několik zpráv na WhatsAppu Hit Rádia 777-937-777. Jsou tady i hlasovky, ale hned jednu tady uvedu na pravou míru, protože tady je zpráva. Ahoj. Milý Jiříku, já jsem asi trošku mimo s tím svátkem učitelům, vždyť ho měli 28. března na Jana Amose Komenského. Asi jsem nějako zaspala. Tak ano, to byl den učitelů, který se slaví v Česku a taky na Slovensku. Ten my máme 28.3. Ovšem, právě dnes, 5. října, je Mezinárodní den učitelů. To znamená, že nejen v Česku a na Slovensku, ale opravdu po celém světě. 5. října, to je ten den, kdy to slaví opravdu téměř všude. A teď pojďme na vaše zprávy. První je skvělá, Ježíši, oni mají i svůj den, no, tak jo, rád jsem neměl snad žádnýho, oni mě totiž taky ne. Výborně, tak co tu máme dál? 777-937-777, pojďme na hlasovky.
1: Já jsem chodil do školy ve Frištáku a máme tam jednu rekordmanku, paní učitelku, která učí už přes 70 let.
0: Wow.
1: A ta byla jako super, no, sice přísná, ale spravedlivá. A bylo jedno, jak se jmenujete, když máte dobře napsanou písemku, dostal jste to, co jste si zasloužil, což je super.
0: Masakr, masakr, krásný, přes 70 let, wow, to je jako klobouk dolů, tam musí mít svatozář, haranti ještě nepřestali bavit, tedy studenti, co jsem řekl? No, pojďme dál, další zpráva, od Soni, ne, tady máme, ahoj, Jiří, já vzpomínám na češtinářku paní Šabatovou z polygrafické školy v Rumburku, byl jsem tam 2 roky na nástavbě, takhle, a jako jedinýho Brňáka exota si mě kolikrát pěkně vychutnávala. Ale byla super, férová, naučila, maturita za jedna, tak super, zdraví, David z Brna. Tak Davide, taky děkuju za zprávu. No a co tady máme dál? Koukám, ještě tady je, ahoj Jirko, můj učitel na angličtinu, na střední. Líbil se mi hned, když k nám přišel na hodinu. Byl to přesně můj tip a zažila jsem s ním pěkné chvíle. Mrk, mrk, Verča. Mrk, mrk, Verče. A, OK. Tady cítím asi trochu jinou definici. Učitel na jazyky. Tak gratuluju. Jaké jsou vaše vzpomínky, dejte vědět.

0: Ten na Hit Rádiu, ten by taky klidně mohlo vyučovat hudební výchovu. Je 13 hodin, 27 minut, posloucháte Hit Rádio. Dneska je 5. říjen, Mezinárodní den učitelů, tak jsme trošku zavzpomínali na učitele ze základní školy, ze střední školy, z učňáku, z vejšky. Je to zvláštní, že člověk si vždycky jako pamatuje spíš takový ty, nechci říkat úplně negativní věci, ale prostě ty věci, jako třeba já nevím, tady čtu zrovna vzpomínku na jednu paní učitelku od Tomáše, který píše, že měl na základní škole paní učitelku, která ho vždycky na chodbě tahala za pejzy a za uši, když zlobil a... A tím se prostě jako stala jako pro něj nesmrtelnou, no. To je přesně, prostě žádný dobrý skutky, jo. Takhle to funguje. Takhle se člověk stane opravdu jako nezapomenutelným. Každopádně, ještě mě tady pobavila jedna zpráva od Karla, který píše, čau, já mám učitelku mámu, manželku i tchýni. Já jsem před tabulí celý život. Pojďme si dát takovou malou modlitbičku za Karla, jo? Ty to musíš mít strašně těžký v životě, kamaráde. Takže malá pondělní modlitbička za Karla a my si dáme další hity. Za chvíli Dua Lipa, taky B.O.B. a Hayley Williams. Karle, myslíme na tebe.
1: Mlsání pro maminku, čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy, čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny, čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Šéfe, došel matroš!
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
6: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
5: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
7: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
8: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
9: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
10: Náš výkup je teď totální hardcore.
11: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
12: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
13: Viděl jsi to?
14: A co, jako?
13: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
14: No má bejt.
13: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
14: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
13: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
14: Radši dopij a jdi to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová lahev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
15: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
16: Hit Radio. Hit Radio.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Podzim je skvělý s Hit Rádiem, když vidíš první padající list. Hey!

Dua Lipa a Houdini na Hitrádiu ve 13 hodin 37 minut. My si teď sice dáme kabáty, ale řeč bude o Markovi Ztraceným. Protože Marek Ztracený dneska v 18 hodin oznámí další velkou novinku. My už víme, že jde o koncerty na Šumavě, ale kdy budou, kolik jich bude a pro kolik fanoušků, tak to stále zůstává tajemstvím. No a vzhledem k tomu, že to má rád, tak se dá očekávat, že to bude zase něco epického. Tak se těšíme dneska v 18 hodin velké odhalení a teď slíbený kabáti na Hitrádiu.

0: Ed Sheeran na Hit Radio. Je 13 hodin 44 minut, za chviličku David Guetta, tedy svým Stones and I, taky Jennifer Lopez a Pitbull s hitem On The Floor. Trošičku si ještě zpříjemníme tady to babí léto, které tady máme. Navíc máme tady týden, ve kterým jednak se rozdávají ocenění. Že jo? A teď jak se to jmenuje? Mám dneska fakt jako vím to. Cena míru. Jo? Jak to je? Mě normálně teď, reálně mi vypadlo to správný slovíčko. Vy už ho máte, vy už ho na mě jakože křičíte, prostě to je mi 100% jistý. Nobelovka, díky! Tak, to jsem potřeboval. Nobelovky. Tento týden se rozdávají Nobelovky. Celý týden. A nás samozřejmě zajímá, jak to bude vypadat potom za Nobelovu cenu míru. Ta by se měla, jestli si dobře pamatuju, teda předávat v pátek, ale... Víte, jak to je, jo? Víte, jak to je. Teď momentálně začal hon na nejchytřejší lidi této planety, jo? Já jsem úplně v klidu. Jsem úplně v klidu. Tak dobrý. Takže Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe, David Guetta, tedy Swims, to vím, že budeme hrát ještě do 14. hodiny. Co bude po 14. tak to nevím, děj se vůle boží, dneska nás čeká opět pravda nebo bullshit, tak sám jsem zvědavej.
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: odpolední show Hitrádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
0: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
2: Restaurace, kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
8: Lásko, jaký bys chtěla auto?
9: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
8: Ale já myslel, jakou barvu?
9: Barvu? Já tak to nevím.
8: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
10: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
11: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
10: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
12: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
13: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: webu i v aplikaci Rádia CZ. Ať jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Rádio Zlín.
1: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. Mogador.cz/kariéra.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.

0: pondělní den, je 13.59, v práci to prostě přehánějte, ještě máme celý týden před sebou. A pokud máte před sebou i cestu autem, tak teď dobře poslouchejte Hit Radio, protože je tady 14. hodina, nejnovější zprávy a aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Až do večera budou na D49 z Frištáku na Hulín silničáři provádět údržbu stromů a keřů. Projíždějte opatrně. Dobrá zpráva ze Slovácka. Silnice mezi Újezdcem a Syrovínem už je plně průjezdná. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
7: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše, na míru, dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně. Nebo na mpo-matrace.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, s MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Hi, this is Ed Sheeran.
12: Hi, this is Madonna.
13: I'm Nicki Minaj.
14: Hey, this is John Legend.
15: Hey, it's Taylor Swift.
16: Moravité, to jsou přírodní suroviny, ruční výroba spojená s nadšením, zaměřená na funkčnost a kvalitu. Objevte kosmetiku Moravité na moravité.cz.
17: On air.
18: Online.
17: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
19: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Česko si dnes připomíná 90 let od narození Václava Havla. Jedné z nejvýraznějších osobností novodobé historie země. Vzpomínkové akce, debaty, happeningy probíhají po celé republice a konaly se už o víkendu, pokračovat budou i v následujících dnech. Cestovní kanceláře spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Fotbalista Patrik Schick rozhodnutí nenastoupit za nároďák zatím nemění. Návrat ale do budoucna nevyloučil. Líbí se mu změny pod španělským trenérem Deniou i pozitivnější atmosféra kolem mužstva. Řekl to po vítězství v novinářské anketě Zlatý míč o nejlepšího českého hráče sezony.
20: Samozřejmě jsem říkal, že když budu zdravý a budu to v sobě opravdu cítit, že jsem schopný nároďáku něco dát a pomoct, takže si o tom můžeme znovu promluvit, ale že momentálně jsem byl v takovém rozpoložení, že nebyl bych si úplně jistý, jestli bych byl nějakým velkým přínosem.
19: Trenér Denia převzal reprezentaci v létě po neúspěšném vystoupení na mistrovství světa, kde Češi vypadli už

0: Dnes se nám na východě Moravy střídá polojasno až oblačno. Další dny budou vesměs slunečné s teplotou nad 20. V pátek už se nám ale výrazně ochladí a bude pršet.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
2: Posloucháte Hit Radio, 2 hodiny odpoledne, je pondělí, blbej den, říká se, a je to asi jako pravda. Já tady teď čtu úplně jako věc, která mě strašně, ale úplně strašně šokovala. Stalo se to v Ohio, to znamená ve Spojených státech, za oceánem. Lékaři amputovali pacientce levou nohu na místo pravé. Šílený. V roce 2026, chápete to? Jak se tohle jako může stát? Jak se tohle může stát, že si prostě někdo na operačním sále splete končetiny, jako chápu, je to 50 na 50, když to řešíte s AI, tak to museli řešit s AI, protože já to takhle mám vždycky, když něco řeším s chatem GPT, tak mi něco napíše, já říkám, to je blbost, a přijde mi, ano, máte pravdu, děkuju za opravu, zkusme to znovu, ale to není možný, ne, že tohle se prostě stane v roce 2026. No děs běs, co k tomu víc říct, hrozný.
1: Hit Radio.

넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Coldplay na Hitrádiu ve 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Ještě zůstaneme chviličku v té nemocnici, alespoň pomyslně, v rámci dnešního pořadu Pravda nebo bullshit. Mám tady docela zajímavou statistiku, kdy
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři. 37%. To je za mě jako enormně vysoký číslo. Jakože extrémně vysoké číslo. 37% lidí. To znamená, že 37% lidí v Česku, tak když jim něco je, nebo

0: dokonce i jejich dětem. Hodně jako mladí rodiče tohle dělají, tak to nejdřív napíšou do chatu GPT nebo Gemini nebo prostě kamkoliv tady do té umělé inteligence. Nechají si poradit a na základě toho, co jim umělá inteligence napíše, tak se vlastně zařídí. Jo, pořídí nějaké léky, vitamíny, mastičky, nebo prostě, nebo se vlastně jako spokojí s tou odpovědí, kterou dostanou. Aniž by si to pak ověřili ještě u praktického lékaře. A nebo u lékaře svých dětí, že jo. 37%. Myslíte si, že to je reálné číslo? Jak to děláte vy? Děláte to taky? Jo, už se negoogluje, už se to všechno řeší s chatem GPT. Když vám něco je, nebo vašim dětem, ptáte se nejdřív umělé inteligence, jaký na to má názor, co byste měli dělat, a když to je ve vašich jako silách, tak poslechnete? A nebo stále ještě chodíte k doktorovi? 777-937-777. Jsem zvědavý.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: Posloucháte Hit Radio, dneska řešíme téma, že
0: vědci
1: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří ChatGPT nebo obecně umělé inteligenci víc než svému praktickému lékaři a tak s ním všechno řeší. Ptám se, jak je to u vás doma a jestli si myslíte, že 37% je velké nebo malé číslo. Tak tohle je taky dobrý. No ty vole, moje máma je názorný případ člověka, co věří víc AI a všem blbostem, co jsou na internetu. Mě něco bolí a hned, že hehe, ChatGPT. No hrozný toto. Díky za zprávu. Další. Ahoj, moje sestra je do toho úplný blázen. Když má její dítě nějaký flíček na těle, tak to hned fotí a posílá do ChatGPT a ptá se, co by to mohlo být za vyrážku. A opravdu věří všemu, co jí to napíše. Zdraví Lenka. Celasovky.
2: Čau, tak taky to zjišťuju u ChatGPT, jako je to pravda, prostě taková doba je. Mnohokrát se mě prostě stalo, že jsem přišel k doktorce, co měli děcka třeba 2-3 dny teplotu a dostal jsem nadaný, co tam lezu, jo, že to je ještě brzo, že to se pomalu ani nestačí nic projevit. Takže potom člověk sedí u té postele a trne, co ten dětskám vlastně je, no tak se samozřejmě uklidní tím, že prostě se zeptá, co je ještě normální, jestli to už je moc vysoká teplota, nebo jestli prostě je tohle normální, tamto, nevím, přijde mi to normální.
1: Jo, je to už dneska taková doba a vlastně mě tady hrozně jako baví, že tady bylo řečeno, že člověk se tím uklidní, jo. Tak důkazem je další zpráva, kterou tady mám. Ahoj, já se přiznám, že to taky dělám. Je to pro mě rychlá odpověď a když je relativně pozitivní, tak to dál neřeším. Když je negativní a napíše mi to, že bych měla vyhledat doktora, tak nakonec tedy jdu. Ale je pravda, že to děláme asi jako proto, aby jsme rychle na to měli nějaký názor. Jo? Protože vzít telefon a jenom tak zavolat svým praktikovi, to prakticky jako nedělá nikdo. Jo? Do čekárny se nám taky nechce, to je taky jako šílený. A vysvětlovat takhle něco po telefonu, jo, asi to děláme kvůli tomu, že potřebujeme hned nějakou odpověď a většinou je to teda pro to uklidnění. Tak co, mají
0: vědci
1: pravdu, když tvrdí, že to je 37% a nebo naopak je to vlastně malé číslo? Dejte vědět. 777 937 777.

0: Nelly Furtado nebo Michael Schulte a Rehab, taky tichá dohoda, večírek osamělých srdcí, to všechno nás čeká už za chvíli tady na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je umělá inteligence víc než náš praktický lékař? Tak to dneska řešíme, protože
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí v Česku věří, pozor, věří umělé inteligenci víc než svýmu praktickému lékaři. Mám tady pár zpráv ještě, který musím přečíst, jako třeba tady. Ahoj, já teda úplně AI nevěřím a všechno. Sice se s ní radím, ale spoléhám taky na svůj vlastní úsudek a mozek. Nicméně mám kolegyni, tak když mě v práci chytil žlučníkový záchvat a ležela jsem na zemi v bolestech, tak mi přinesla vodu a paralen. Že jí to poradila AI. Zdraví raději anonym. Rozumím, chápu. Ano, jakože jo. Taky na něco používám umělou inteligenci, ale stejně se radši osobně zajedu k lékaři, přeci jenom AI mi neudělá neschopenku do práce. To je přesně ono. Tady je ten kámen úrazu. Díky za tuhle zprávu. Tak abychom to teda uzavřeli. Když
1: vědci
0: tvrdí, že 37% lidí věří AI víc než praktickému lékaři, tak já si troufnu tvrdit na základě všech zpráv, které jste mi poslali na WhatsApp Hit Radio, že v tomto případě
1: vědci
0: nemají pravdu. Myslím si, že nemají pravdu, jo? 37% nevěřím, že věří víc AI než umělé inteligenci. Kdyby to ale bylo tak, že 90% lidí už s umělou inteligencí tak nějak jako debatuje o zdravotním stavu, tak tam si řeknu, jo, to ještě málo, to bude 99. Takže v tomhle případě si myslím, že nemají pravdu, ale to, že už se to vůbec blíží k číslu 37, podle některých jako tady statistik, že věří víc tomu, co se dozví tady takhle jako na internetu, než tomu praktikovi, tak to je podle mě ale jako hrozný. To je jako zdvižený prst. Jo. Poradit ano, ale jak je to, důvěřuj, ale prověřuj. Pořád radíme, volejte svýmu praktickému lékaři.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
10: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
11: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
12: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.

Na Hit Rádiu Nelly Furtado ve 14 hodin 37 minut. Pomalu, ale jistě se to tady všechno chystá pro taky dnešní odpolední show, která s vámi bude od 15 hodin. No a zítra ve 12 opět další srdcovky a jednu takovou srdcovku, které ještě mám, je to, řekněme, ochutnávka i toho, co vás čeká zítra. Tichá dohoda, když jste tohle slyšeli naposled. Večírek osamělých srdcí, má to smutný název, ale je to veselý. Tak mějte pohodový pondělí, zítra je.

0: příjemný to dlouhé čekání a zase vlastně jako o co déle budete trčet v koloně, o to déle budete moct v klidu poslouchat naši odpolední show, takže tohle je vlastně jako dobrá zpráva. Já jsem Jirka Telnář a budu se na vás těšit zase zítra ve 12 hodin, zítra ve 12 opět srdcovky na Hitrádiu, to znamená půl hodina legendárních hitů a jeden navíc bude opět na vaše přání. Tak máte dost času na to, abyste si promysleli, co byste zítra chtěli slyšet. Těším se na vás.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Hledišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani s ním, partner pořadu Beran v éteru.
2: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Takže to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno. Zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
5: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
6: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
7: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firma na zážitky
9: CZ.
12: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
13: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
12: A co je Chytrárt?
13: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
12: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
14: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
15: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Za sklem.com.
16: Šéfe, došel matroš!
17: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
18: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

0: jedeš ze Zlína na Vsetín, z Kroměříže do Uherského Hradiště, nebo jen z práce domů, jedeme s tebou. Hit Radio Zlín.
1: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
0: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy a přímo v centru Zlína na ulici Sadová, tam se řeší nehoda dvou osobáků. Opatrně taky ve starém Hrozenkově směrem k hranicím, tam se ťukla dodávka s nákladňákem. Jestli jste právě za volantem, tak hlavně dobře dojeďte a kdybyste narazili na cokoliv dalšího, dejte o tom vědět na WhatsApp Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka, království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
3: Hraní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice housnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. Bezplatné parkování u zlínské zoo dost možná skončí. Většina politických stran, které jsou v městském zastupitelstvu, totiž volá po spoplatnění. Velkokapacitní parkoviště u zoo patří městu a příjmy z nich by prý mohly výrazně pomoct financovat zoo anebo pokrýt další investice do parkování ve městě. Celodenní parkování u zoo by mohlo stát kolem 100 koruny. Cenový strop u nafty zítra klesne o 16 haléřů, litr tak bude stát maximálně 48,38. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 45,97 koruny za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a dnes. Stát chce ceny stropovat do konce října. Svět si dnes připomíná den boje proti meningitidě. Závažný zánět mozkových blan může mít velmi rychlý průběh a zpočátku se příznaky můžou podobat třeba chřipce. Co patří mezi typické projevy, nám raději připomene mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
9: Onemocnění meningitidou, ať už jde o jakéhokoliv původce, spojuje zpravidla rychlý průběh. Ten je charakteristický zejména vysokou horečkou, třesavkou, bolestí hlavy a zvracením. Meningokoky se pak typicky projevují skvrnami na kůži.
8: Větším ohrožení jsou malé děti a seniori, součástí prevence je očkování. Ve středu můžeme jít na Berany jenom za 11 korun. Zlínský hokejový klub chce tímto způsobem poděkovat nám fanouškům za podporu v náročném období a omluvit se nám za špatné výsledky. Pernamentkáře bude čekat občerstvení ve fanzóně zdarma. Středeční utkání proti Kolínu začne v 17.30 a už o den dřív si na Hit Rádiu Zlín vyspovídáme nového kapitána Beranů Pavla Sedláčka a jeho asistenta Richarda Jaruška. Beran v éteru startuje už zítra po 15. hodině.
10: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
6: Počasí v pěti slovech.
0: Trochu zataženo, ale pršec by... Ne, mně to nevyšlo. Nemělo jsem chtěl říct.
6: Hit Radio Zlín.
0: Tak co, jak se máte při pondělku? Já doufám, že super. A kdyby náhodou, od toho je tady Hit Radio Zlín a pro dnešní odpoledne taky Martin Král, aby jsme vám tu náladu zlepšili. A k tomu mám pro vás dneska úplně ideální výhru. V naší soutěži Hlavou proti Zlínu totiž budu rozdávat rodinné vstupné na procházku s lamami. Tak mobily připravit a až zazní výzva, volejte.

0: Nelly a Kelly Rowland, Dilema, právě za námi na Hit Radio Zlín. A možná jste měli dilema taky, pokud jste procházeli dneska centrem Zlína a narazili jste na plot, museli jste to obejít jinudy. A i pro vás a ostatní, ať víte, o čem je řeč, nově se totiž objevilo oplocení u zlínského zámku. A pozor, už víme proč. Ona se totiž chystá velká proměna celého sadu svobody, chystají se velké úpravy, aby se dal líp použít pro akce, ale vlastně ideálně podobně jako park Komenského. Tam si můžeme s klidem dojít, pěkně si počilovat, potkat se s kamarády, prostě tam to žije, ale je fakt, že už to tam bývá občas docela narvané, tak by se to mohlo vlastně do budoucna pěkně rozšířit i sem a budou moct začít vznikat zase nové zážitky. A co vy vůbec? Vzpomenete si takhle na nějaký třeba příběh, co se vám stalo, na co si vzpomínáte? A může to být cokoliv, ať už třeba první rande na lavičce, maturitní fotky, pojďte mi napsat na WhatsApp 601 13 13 05.
1: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

0: Co pěkného jste zažili v parku, ať už ve Zlíně nebo klidně i jinde, to dneska probíráme tady na Hit Radio Zlín. Kuba napsal, když bylo všude Pokémon Go, chodili jsme s kamarády chytat Pokémony právě do parku. Strávil jsem tam celé léto a máma byla nadšená, že konečně chodím ven na vzduch. Tak to je ještě dobrý, že byla nadšená. Já si pamatuju to super období, jak nám vždycky rodiče říkali, že jo, jako malý, neseď pořád u toho počítače, běž taky chvilku na vzduch. Tehdy právě nastal přesně opačný problém. A ještě Marek, na gymplu jsme po škole dělali v parku koulovačku celé třídy proti jiné třídě. Prohráli jsme, ale dodnes tvrdím, že oni měli lepší sníh. Díky za odemčení téhle vzpomínky. No tak Máro, není za co a já rovnou přihodím taky možnost vytvořit si nové vzpomínky na procházce s Lamou. Kam pošleme někoho z vás i s celou rodinou, tak jenom připomínám, už se to blíží.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Vstávej, musíme se rozejít.
3: Kolik je hodin?
2: 11 a tobě je 1:30, bydlíš u mámy, nemáš práci a vyjídáš mi ledničku. Nic mi na to neřekneš?
3: Jo, ale to nejde tak náhodem.
2: Nenechte se brzdit. S internetem od Internextu můžete konečně začít žít tak, jak chcete. Rychlost až 1 gigabit za sekundu, k tomu online televize s funkcí Timeshift už od 260 korun měsíčně.
3: Za 5 minut, jo?
2: S námi zapomenete, co je čekání.
4: Internext. Internet děláme my.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
3: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
2: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr.
2: Rozšíříme výběr.
3: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
2: Ale je to na
3: váš názor. Váš
4: názor. Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
5: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
6: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.

0: teď. Pit, pit.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: these beautiful things that are.
1: Hlavou proti zlínu. Pojďte si procvičit mozkové závity. Volejte 601 13 13

0: proti Zlínu. Hlavou proti Zlínu.
1: A tentokrát na Hit Radio Zlín máme v Hlavou proti Zlínu hodně speciální výhru. Vezmeme totiž někoho z vás i s celou rodinou na procházku s lamičkami.
2: To je a úplně boží, já to miluju. Já už strašně dlouho se chystám s dětma. Prostě moje dcera 10letá úplně už mě jako denodenně pomalu první věc, co řekne ráno, prosím tě, už půjdem na ty lamy. Takže jako já se hrozně těším, tak to je krásná cena úplně.
1: Nice, a koho vezmeme dneska? Slyšíme se.
2: Haló, je tam.
3: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Co ty, máš už nějakou zkušenost takhle?
3: Nemám a právě bych ráda zkusila.
1: Tak to jdeme zkusit. Jsme ready, jdem na to.
3: Ano.
1: Tak prosím tě, otázka první. Proč si někteří chovatelé dávají lamu do stáda ovcí? Varianta jedna, aby ovce měli s kým klábosit, nebo lama hlídá stádo před predátory, a nebo za C, aby se ovce styděly, že mají horší účes.
3: Tak B.
2: Správně. Výborně. Hezky pěkně. Hej, a fakt se tomu prej říká strážní lama, jsem ještě zjistila.
1: Hezky.
2: To je drsňák.
1: Druhá otázka. Vikuňa je nejmenší lama a má neuvěřitelně jemnou vlnu. Jemnější přírodní vlákno už má jenom za A hedvábí, za B můj svetr po praní na 90 stupňů, a nebo za C pampeliškové chmíří.
3: Tak A.
2: Jasně, že jo.
1: Já, výborně. A poslední otázku má tentokrát Čárka.
2: Já jsem nemohla odolat, přátelé, protože jako když jsou tam ty lamy, tak se to navízí, takže kdo je největší lama na Hit Radio Zlín? Tak, je to, pozor, jo, Peti, poslouchej. Buď je to za A, Pavel Cacek, protože nepřišel dneska do práce. Nebo je to za B, Pavel Cacek, protože je to prostě flákáč, a nebo je to za C, Pavel Cacek, protože je to prostě Pavel Cacek.
1: Tá, tak ty vyber.
3: Tak je všechno.
2: Ano, správně. Je, Peti, tak ty jdeš teda s lamama ven, to je krásný. Vezmeš sebou taky nějakou lamu? Nebo jenom lidi?
3: Doufám, že to neslyší, ale vezmu sestru.
2: Velmi hezký, to bude krásné stádo. Holky, tak si to užijte a měj se hezky.
1: Ahoj.
3: Děkuju moc, mějte se, ahoj.
0: Zkuste své síly s nejoriginálnějšími mozky východní Moravy. Pojďte svou hlavou proti Pavlovi nebo Šárce. Každé všední odpoledne na Hit Radio Zlín. Hit.

0: nejstrašidelnější místa Zlínského
1: kraje. A my se budeme bát. Tady na Hit Radio Zlín jedeme nejstrašidelnější místo Zlínského kraje. To právě totiž hledáme. A já, protože už teď se bojím, tak jsem si radši pozval Šárku. Nazdar.
2: No nazdar, ty jsi teda velký hrdina, jak vidím.
1: Ne, já právě vůbec. Já jak bych viděl první věc, jak jsou, že jo, horory, první věc, co bych viděl podezřelou, já beru nohy na ramena a zdrhám.
2: Výborně, tak přátelé, doufám, že nejste takový srabý jako náš Marťas, protože my vás právě potřebujeme. Přesně proto, abyste nám psali místa, kde vy se tak jako trošku třeba bojíte, nebo klidně si znáte nějakou dobrou historku. Já jsem zrovna včera se dozvěděla, jo, že ačkoliv bydlím celý život, nebo vyrůstala jsem prostě na Nové Dědině, což je prostě kousek od Chřibů, taková brána, tak v Chřibech je historka, kterou jsem vůbec neznala, a to o tom, že jsou tam nějaký komínky někde za kostelanama, kde se prej lidi si mysleli, že tam je sopka, protože když tam stavili nějakou vyhlídkovou prostě plochu, takže tam používali síru a najednou ty lidi jako mysleli, že je to sopka, jo. A to je přesně ono, to si prostě někde žiješ nebo od někud pocházíš a vůbec o tom nevíš, že jo, tam takové historky jsou, a přesně proto my to jdeme hledat.
1: Já bych to radši nevěděl, ale hele, jestli máte nějaký dobrý tip, pojďte nám ho dát na hitradio.cz.
3: Záhadné, strašidelné příběhy nechte osudu, ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
4: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
5: Restaurace, kavárna
4: a s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
6: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
8: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
9: Laminátovou.
8: A voděodolnou.
9: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
8: Přesně.
9: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
8: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
10: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
11: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
12: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
13: Jsem horská gorila z Ugandy.
14: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou 5hvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
15: Vybrat dovolenou nemusí být fuška. Vyražte do exotiky pohodlně přímým letem. Nebo si užijte hory u vybraných zájezdů se skipasem v ceně. Ty nejlepší last minute nabídky ulovíte na pobočkách nebo na čedok.cz. U nás si vybere každý. Už přes 100 let. Čedok.
16: Objevte nový Dongfeng Mate. Moderní SUV, nabité technologie s jedinečným designem a královskou výbavou. A nyní ještě výhodněji. Dongfeng Mate s rozšířenou zárukou až 10 let za pouhých 599 900 korun. Přijďte si ho vyzkoušet k našim dealerům a zamilujete se i vy.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

Další parádní muzika k vašemu lepšímu odpoledni. Turn the lights off, zítra Rádia Zlín. A jestli sledujete třeba zlínský, ať už hokej nebo fotbal, je asi nějaká šance, že třeba občas nejste z výsledků jako našich týmů úplně vždycky nadšení a v tom případě přichází na pomoc, schválně uhádnete, co? Lukostřelba. V ní totiž naši reprezentanti patří mezi českou elitu. Ale jako jasně, asi se na ně nesejde vždycky celý stadion, ale představte si ten zatajený dech a to napětí. Vlastně doslova.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a prosím vás, dávejte pozor na rozsypanou kukuřici. To konkrétně na třídě Tomáše Bati ve směru do Zlína. Tady píčou, očekávejte kluskou vozovku, já bych ještě dodal taky silné kolony, protože tam to stojí i běžně na to, když se něco stane. Doufám ale, že nic dalšího už přibývat nebude, kdyby se to ale náhodou změnilo. Dejte o tom vědět na WhatsApp Hit Rádia Zlín 601 13 13 05.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
13: 16 hodin. Krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Holubcová. V Senátu dnes odhalili pamětní desku někdejšímu prezidentovi Havlovi. Od jeho narození dnes totiž uplynulo 90 let. Šéf Senátu Miloš Vystrčil podotkl, že Havlova kritika nemorálního chování mocných je aktuální i pro současné politiky. Měli by prý své výhody používat ke službě občanům a odolat tomu, aby se proměnili v arrogantní prominenty. Senior taxi v Kroměříži už funguje výrazně lépe. Město se totiž nedávno domluvilo se soukromým provozovatelem, díky čemuž teď místo jednoho auta jezdí po městě rovnou tři. Během září se tak ani jednou nestalo, že by přeprava nějakému klientovi byla odmítnuta, což bylo cílem. Rozšíření služby senior taxi si v Kroměříži přáli jak cestující, tak i rada seniorů. Chtěli jste někdy pracovat na železnici? Tak teď máte velkou šanci. RegioJet pokračuje v náboru stovek nových zaměstnanců. Od prosince totiž rozšiřuje provoz. Koho hledají, nám řekne mluvčí společnosti Lukáš Kubát.
14: Nejvíce hledáme strojvedoucí, stevardy a průvodčí, ale také pracovníky údržby, elektromechaniky, dispečery nebo zaměstnance prodejních míst. Nové kolegy nabíráme především v Praze, v Brně, na Vysočině a v Ústeckém kraji. Důležité je, že u řady pozic není nutná předchozí zkušenost ze železnice.
13: RegioJet nové kolegy zaškolí a nabízí možnost dalšího profesního růstu. Tenista Jiří Lehečka válí, v Tokiu zvládl i čtvrtý zápas a zahraje si o třetí titul na okruhu ATP. Čeká ho ovšem těžký soupeř, největší favorit turnaje a světová trojka Carlos Alcaraz. Marie Bousková dohrála na turnaj v Pekingu ve třetím kole. Dneska je na východě Moravy sice trochu víc mraků, ale jinak nám babí léto pokračuje. I další dny budou slunečné s maximy kolem 22 stupňů. Ranní minima čekejme kolem 6.
15: Firma Okno v Želchovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
11: Hit Radio Zlín.
0: 16. hodina je tady a proto na Hit Radio Zlín zdravíme na Prlov. A ona je to sice taková menší dědina, ale hele, pro mě naprosto zásadní, protože tam někde v okolí já jsem strávil jedno léto, tehdy na skautském táboře. A vlastně si na to do dneška občas vzpomenu, protože je tam fakt hezky. Teď už ale pojďme dál, když se koukneme, co nás čeká, tak za chvilku si budeme dělat chutě.

taky chvilku po 16. Ladíte Hit Radio Zlín a je to tady, trnková sezóna v plném proudu, už to voní ve velkém, už se to pálí a nakonec to vypadá, že i ta úroda letos je docela jako v pohodě, i když původně se říkalo, že jako nic nebude, tak naštěstí se nenaplnilo a teď už zbývá jenom otázka, co vlastně s tím. Jako ne, že bychom nevěděli, vlastně jsem to zmínil i na začátku, bez slivovice to by to jako nešlo, ale těch věcí, co se ze švestek dá vyrobit, je tuna. A vsadím se, že je sám určitě všechny neznám. Tak 601 13 13 05, pojďte napsat na WhatsApp, co je za vás to nejlepší a proč. Nebo třeba i od koho mě...

0: co všechno děláte ze švestek? Tak zněla otázka tady na Hitradio Zlín, o které jsme se bavili před chvilkou. Napsal Tomáš, švestková omáčka k pečené kachně. Taková sladkokyselá, trochu z kořice, trochu hřebíčku. Manželka to původně mi nevěřila, že to bude dobrý, ale teď ji chce neustále. A to je pravda, tyjo, teď jsi mi úplně udělal chutě, taková kachnička. No, pojďme radši dál. Jirka píše, švestky zabalené do slaniny a hozené na grill. Zní to divně, ale sladké se slaným je úplná bomba. Doporučuju všem, kdo se bojí zkusit něco nového. Ještě taky Pavel, švestkové knedlíky z tvarohového těsta, posypané tvarohem, cukrem a polité máslem. S bráchou jsme se jako kluci vždycky předháněli, kdo jich sní víc. Rekord je 14. Tyjo, ale to jsou takové ty malé, že jo? Protože já když si vzpomenu na ty kynutý knedlíky, obrovský. Já jsem měl vždycky problém sníst víc jak jeden a to toho nesním úplně málo.
1: Zlín a hokej, to patří k sobě. A proto budou mít zlínští berani svoje místo taky v našem vysílání. Už v úterý vám přineseme to nejlepší ze zlínského hokeje.

0: Letní show Hit Rádia Zlín.
1: Hrdost a síla Beranů začíná v Letišti. Buďte u toho s námi od prvního kola. RI Okna Berani Zlín, partner pořadu Beran v éteru.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení, ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Lásko, jaký bys chtěla auto?
2: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
1: Ale já myslel, jakou barvu.
2: Barvu? Já tak to nevím.
1: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
4: Ne. Ne.
5: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
8: Promění.
7: A v novou sukínku?
8: Promění.
7: A v paraplíčko?
8: Promění.
7: I na obal pro pastelky?
8: I v obal.
7: A v baťůžek?
8: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
9: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
7: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
8: Běž už.
9: Více na cestaodpadu.cz.
10: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: na Hitradio Zlín celý říjen hledáme to nejstrašidelnější místo zlínského kraje a proto trochu tematicky o tom bude i dnešní nejzbytečnější zpráva, kterou si stejně večer budete pamatovat.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
2: Jasně, pojďme se bát, přátelé. Víte, proč lidi začali věřit v upíry? Tak mohla za to prosím pěkně obyčejné rozkládání mrtvol, protože když otevřeli hrob a našli tam nějaké nafouklé tělo nebo viděli krev kolem prostě nebo štíkovy pusy, tak si automaticky z toho jako vyvodili, že v noci prostě vstal z hrobu a šel někoho vysát, že jo. Co jiného by to mohlo způsobit, než to, že je upír. Takže tak.
1: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hitra.

0: to pondělní odpoledne v poklidu, šéf vás už nechal na pokoji, všechno jste si dobře stihli a u toho vás na Hitradio Zín dneska výjimečně provází Martin Král, ale zítra už se vrací zase zpátky klasické složení naší odpolední show, neboli Pavel a Šárka, a tentokrát na to nebudou sami, ale na rozhovor k nám po 15. hodině dorazí taky nový kapitán Zlínských Beranů Pavel Sedláček a jeho asistent Richard Jarůšek. Takže se máte rozhodně na co těšit.
1: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
2: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB.
3: Je potřeba říct, že hypotéka je součástí nějakého celkového finančního plánu každého člověka, který bychom si každý z nás měli vytvořit během svého života. A na to je ideální potkat se vždycky s finančním poradcem a probírat to s ním dopředu. Co je teďka opravdu hodně moderní, tak to je to, že se developeři začínají věnovat družstevní výstavbě. Dnes si můžete koupit výhodně družstevní byt. On má tu cenu trochu nižší z toho důvodu, že je složitější tou nemovitostí ručit a to snižuje jeho cenu.
1: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
4: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
8: Tak dobře poslouchejte.
7: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
9: House Running.
8: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
7: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
8: Budete viset 101 metrů nad zemí.
7: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
10: Maminko!
8: Prostě pořádnej adrenalin.
7: Tenhle zážitek najdete pouze na
11: Firma na zážitky
8: CZ.
12: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90 a dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: bych využil možnosti tady na Hit Radio Zlín, že dneska výjimečně, když tu Pavel není, tak ale Šárka tady je. A
1: je
0: ty dneska nám připravuješ zprávy, tak nám pojď říct, na co se můžeme těšit.
1: Já jsem se rozhodla, že žádné zprávy nebudou, protože já jsem tak jako zoufala z toho, že tady Pavel není, výžiju. Ne, samozřejmě dělám si srandu, protože všichni jsme rádi, že tady Pavel není. Ne, to je taky moc, protože tak někde mezi tím je pravda, přátelé. Udělejte si názor sami. Každopádně jdeme za chvilku na zprávy a vrátíme se k tomu nepovolenému tuninkovému srazu, co jsme měli tady v České republice
0: tam
1: během víkendu.
0: Hodně houkalo, jsem slyšel.
1: Hodně to houkalo, hodně to přispělo do státního rozpočtu. Hezky. Podrobnosti za chvilku.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a velký pozor na třídě maršála Malinovského u Smetanových sedů v Uherském Hradišti. Tam jsou v sobě tři osobáky, tak pokud můžete, ideálně se tomu asi radši vyhnout. A kdyby náhodou přibylo cokoliv dalšího, pište nebo posílejte hlasovky na WhatsApp Hitradia Zlín 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje Botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Šéfe, došel matroš.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Moravité, to je příroda vepsaná do vůní, ruční výroba plná nadšení, zaměřená na přírodní suroviny a esenciální oleje. Objevte vůně Moravité na moravité.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
12: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Šárka Hlubcová. Policisté během víkendového ilegálního srazu tuningových aut v Česku zjistili stovky prohřešků a nedovolených technických úprav. Zkontrolovali asi 17 000 aut a uložili pokuty za skoro 3 miliony korun. Například v Olomouci řešili driftování tuningových vozidel rovnou maximální pokutou 10 000 korun. Ve Vsetíně se dnes po delší době znovu otevřely městské lázně. Zavřené byly od konce srpna kvůli rozsáhlé rekonstrukci vzduchotechniky, která přišla na zhruba 10 milionů korun. Lepší odvětrávání teď ve vsetínských lázních zajišťuje příjemnější klima, a to jak v bazénové hale, tak taky v šatnách, prostoru u vodoléčby nebo ve vstupu. Cenový strop u nafty zítra klesne o 16 haléřů, litr tak bude stát maximálně 48,38. Benzín budou moct čerpací stanice prodávat nejvýš za 45,97 korun za litr, tedy stejně jako o uplynulém víkendu a dnes. Stát chce ceny stropovat do konce října. Českým fotbalistům už se chýlí ke konci rekordně dlouhý podzimní sraz. Zakončí ho zítřejším zápasem ve Wembley, který se pokusí překvapit a bodovat. V Anglii ovšem český celek ještě nikdy nezvítězil. Kvůli trestu bude tým zítra postrádat kapitána Ladislava Krejčího a chybět bude i zraněný záložník Lukáš Červ. Dnes se nám na východě Moravy střídá polojasno až oblačno. Další dny budou vesměs slunečné s teplotou nad 20. V pátek už se nám ale výrazně ochladí a bude pršet.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Břevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. oknozl.cz.
10: Hit Radio Zlín.
0: Poslední hodinka odpolední show Hit Radio Zlín před námi. Dneska s vámi výjimečně Martin Král a 10 000 korun čeká na někoho z vás. Nebude to ale úplně jenom tak zadarmo, ale jako odměna za vaše nápady. O tom ale víc za chvilku, teď už na nás čeká další muzika. Tak pěkné odpoledne a díky, že jste s námi.

a taky chvilku po 17. jste s Hitrádiem Zlín a každý z nás, jak tady dneska jsme, měl určitě tu fázi, kdy jsme chtěli být astronautem, popelářem nebo třeba princeznou, proč ne? A je vlastně hezký, když se nad tím jako zamyslíme, že to jsou věci, které

jsme obdivovali jako děti a fascinovalo nás to. Ale třeba to některým z vás dopadlo a je to super, většinou jsme si ale nakonec rozšířili ten záběr a zaujalo nás něco jiného, čím se zabýváme dneska. A přesně k tomu se chystá už tenhle pátek a sobotu v Baťově institutu Dětský festival řemesel a profesní budoucnosti, aby si děcka mohli zkusit trochu vlastně z jiného úhlu různé obory, hlavně skrz tvoření a experimentování. Ve finále to ani nemusí být o práci, ale třeba se tam dá najít i nějaký zajímavý koníček. Kdo ví, mě by hele taky tehdy nenapadlo, že k vám jednou budu mluvit z rádia.

clean. Happy birthday.

0: Tolik Flipside, ti právě rozněli z éteru Hit Rádia Zlín a velké ocenění putuje zlínským hasičům, kteří si ho převzali minulý čtvrtek na Pražském hradě. A konkrétně to je ocenění pro nejlepší hasičský tým v republice. A to už něco znamená. Si vemte, jak borci musí být nejenom jako namakaní, ale ještě k tomu vědět co a jak. Protože, hele, asi všichni víme, že to není jenom tak jednoduchý, že bychom přišli, někam nalili co nejvíc vody a za 5 minut šli dom. Bohužel, bylo by to hezké, ale tak daleko zatím nejsme. Takže vlastně velké díky za to nasazení. Já bych tohle třeba absolutně nemohl. Připomínám si to velice často, protože sem k nám do studia se musí vít po takových malých skutcích. A už jenom to mi kolikrát stačí.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: Opět vítám Richarda ze Slevomatu. Ahoj.
3: Ahoj.
2: A už se nemůžu dočkat, co jsi pro nás tentokrát připravil za vychytávku.
3: Mám vychytávku. Máme na Slevomatu teď od 5. do 12. října velkou akci na pobyty a tak jsem myslel, že bychom si dneska prošli pár tipů, kam se dá vyrazit na dobrou dovolenou za nějaký normální peníze.
2: A to je skvělý plán. Já třeba vždycky, když něco vyhledávám, tak potřebuju takový ty filtry, jo. Ty máte na Slevomatu úplně super. Jak tam zadáváš, kdy chceš jet, kolik lidí s tebou pojede, ale lokalitu, tu si nikdy nezaklikávám. Vám, protože to si vlastně vždycky nechám poradit, jo? Sám vlastně nevím, co chci.
3: Přesně, jako na tohle jsou ty filtry fakt skvělý. A jsem chtěl vlastně připomenout, že možná už je ideální doba na Silvestra.
2: Jo, to máš pravdu, to je nejrychleji vybraný.
3: Už teď ten výběr pobytů na horách je obrovský.
2: Já jsem koukal, že máte i Alpy.
3: No krásný hotely v Alpách máme. My jsme byli v Kašbergu, hotel přímo na sjezdovce. Škoda, že jsme v rádiu. Musíte se hold sami pak kouknout na Slevomat.
2: Přesně tak, mrkněte se na Slevomat a jak říkal Richard, jsou tam teď opravdu velký slevy na cestování.
3: Jo, slevy minimálně 15%, ale i třeba 20-30%.
2: Tak šup, jdeme se kouknout.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
8: Restaurace, kavárna.
7: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
9: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
10: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz, váš průvodce světem. Letuška.cz, víc než jen letenka.
11: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
12: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích Dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. Dřevočal.cz.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
17: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
18: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
19: Šéfe, došel matroš!
20: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Spočítáme, naložíme, přivezeme. Nebo se stavte sami na nejbližší prodejně stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
0: Tento pořad klape díky GLS, která vám balíček do boxu kdekoliv v Česku přiveze klidně i v sobotu. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.

A to dnešní odpoledne bylo na Hitradio Zlín pořádně nabité. Rozdali jsme vám lístky na procházku s lamami pro celou rodinu. Řekli jsme si, že se v Dolním parku neboli Sadu svobody tady ve Zlíně už probíhají přípravy na velkou rekonstrukci, jestli se to tak teda dá říct o parku. No prostě to budou předělávat a modernizovat a bude to všechno hezký, krásný, vybleštěný. A připomenu taky, co mě pobavilo dopoledne u Filipa. Ten totiž zmiňoval, jak sice zní na první dobrou, že být testovačem tobogánů je sice cool, ale taky to není úplně bezpečný. U nás se prostě dozvíte naprosto všechno, co potřebujete, a za chvilku taky, jak získat 10 000 korun za vaše nápady.

0: nejstrašidelnější místa Zlínského kraje.
1: My už jsme tady dneska několikrát nakousli, že v říjnu tady na Hitradio Zlín hledáme nejstrašidelnější místa Zlínského kraje a ono to možná znělo, jako je, že jsem hrozný strašpitel, ale vlastně, když jsem nad tím pak jako začal přemýšlet, jo, tak ono to vlastně může být docela zajímavý poslouchat, co se komu kde stalo. Tak třeba máte taky nějakou takovou storku a jestli jo, pojďte nám ji napsat přes formulář na webu Hitradio Zlín.cz a hlavně, když to uděláte, tak vás tím zařadíme do soutěže o 10 tisíc korun. Tak to si nenechte ujít.
2: Záhadné strašidelné příběhy nechte osudu. Ale své každodenní bezpečí svěřte profesionálům z bezpečnostní služby GAN.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Tetětice u Kroměříže. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
5: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoladovnajanek.cz.

0: zeď. Tweet, tweet.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Knihovna Maitreya.
5: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
4: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
6: Nyní i jako audiokniha.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, z MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Šálek obyčejné kávy může pomoct vám, ale šálek neobyčejné kávy pomůže vám i horským gorilám.
11: Jsem horská gorila z Ugandy.
12: Česká značka outdoorového oblečení Bushman se zapojila do unikátního projektu s výjimečnou kávou Mountain Gorilla Coffee. 50 korun z každého balení věnujeme na záchranu horských goril. Tak si vychutnejte skvělou pětihvězdičkovou kávu a pomozte gorilám. Mountain Gorilla Coffee najdete od září v prodejnách Bushman i na www.bushman.cz.
13: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
14: Mogador Otrokovice, váš silný zaměstnavatel. Rosteme a hledáme pracovníky, kteří chtějí růst s námi. Tak chutná sladká práce. mogador.cz/kariéra.
15: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Tak je to za námi, uteklo to neskutečným tempem tady na Hydrádiu Zlín. Tak díky moc, že jste u toho byli se mnou. Martin Král už se s vámi pro dnešní den pomalu loučí, ale náš program ještě není zdaleka u konce. Na 18. hodinu už je připravená Kateřina Pechová s těmi nejlepšími hity 80. 90. a Milénia v Hydrádiu Klasik. Tak si to dejte společně s námi. Ode mě už je to ale v tuto chvíli všechno. Teda kromě muziky. Na závěr posílám Eda Šírena a tady Eva Farná. Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Dobrá zpráva z Brumova Bylnice. Silničáři už dokončují opravu 2-kilometrového úseku hlavní silnice. Od konce tohoto týdne už se bude jezdit obousměrně a skončila už i úplná uzavírka u újezdce na Uhersko-Hradišťsku. Co dál se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Botox Zlín.cz, nově ve Zlíně. Mudr Stejskalová aplikuje botox bezpečně a citlivě. Svěřte se do odborné medicínské péče. Botox Zlín.cz.
2: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na Zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
3: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
4: Chytrý jak rádio. Unikátní podcast s lidmi a jejich příběhy.
5: Ano, máme pro vás další povídání. O cestě k lepšímu bydlení, chytrém plánování a o tom, proč se vyplatí poradit se s odborníky, jsme si povídali s Karlou Kionkovou z ČSOB. Tak příjemný poslech.
4: Další díly najdete na radia.cz v sekci Chytrý jak rádio.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní 2 elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Moravité, to jsou šperky pro každý den. Přírodní materiály, řemeslná výroba od srdce. Objevte šperky Moravité na moravité.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
12: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vláda schválila návrh státní kulturní politiky na období 2026 až 2029. Jeho realizace bude podle ministra kultury zajištěna prostřednictvím navazujícího akčního plánu, který bude kabinetu předložen do konce listopadu. Schválený dokument vyvolává kritiku opozice i části kulturní obce. Cestovní kanceláře už spustili prodej first minute zájezdů na příští léto. Lákají na slevy, větší výběr i možnost bezplatného storna nebo změny destinace. Ceny ale může ovlivnit zdražování leteckého paliva, které za poslední 3 měsíce vzrostlo o třetinu. Společnost Seznam.cz nepovažuje omluvu poslance motoristů Filipa Turka za naplnění povinnosti dané soudem. Čeká na písemné doručení. Turek k omluvě na Facebooku napsal, že Seznam a jeho média přijdou o peníze od státu za mediální kampaně. Naši fotbalové reprezentaci zítra v utkání elitní skupiny Ligy národů v Anglii nepomůže zraněný záložník Lukáš Červ. Do Londýna ze spoluhráči odcestoval. Národní tým ale dnes potvrdil, že ze zdravotních důvodů nenastoupí.
13: Firma Okno v Žlechovicích nad Dřevnicí poskytuje slevy na nová plastová, dřevěná a hliníková okna i dveře. Garantujeme vám kvalitu a vaši spokojenost. Oknozl.cz.
12: Jasno nebo skoro jasno, ráno se mohou tvořit mlhy nebo nízká oblačnost s vyšší pravděpodobností, zejména v Čechách. Nejnižší teploty 9 až 4 stupně, v údolích místy 2 a místy také přízemní mrazíky. Postupně bude zítra opět slunečno, odpoledne i teplo, maximální teploty 18 až 24 stupňů.
14: Krásný večer, 6:02. Doufám, že si užíváte pondělí, i když chápu, pondělky jsou těžký. My se ale nenecháme vystrašit, vůbec ne. To nejlepší z 80., 90. a milénia je tady. No a začínáme Stingem.

Skupina Lucie, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Hezký večer a krásné pondělí vám všem. Doufám, že jste pondělí zvládli se ctí a ideálně s úsměvem na rtech. Dneska, prosím vás, slavíme Světový den učitelů. A pojďme si říct, že učitelé to nemají vždycky snadný. Jo, teď máme, že jo, říjen, 5. tak už jsou sice a měsíc ve školách. No, tak co učitelé, učitelky, jak se držíte? Stále pohoda? Ne, fakt, vůbec vám to nezávidíme. Myslím si, že spousta z nás si třeba kdysi i přála být učitelem a pak jim došlo, jak náročný to je. Takže vy, co na sebe tuhle zodpovědnost každý den berete, dneska večer si to udělejte hezky. Zasloužíte si to, jo? K tomu ty nejlepší hity právě teď, Stonebridge.

0: Tohle jsou Backstreet Boys, posloucháte Hit Radio. Čtvrt na sedm, krásný pondělní večer, ještě posledních pár dní tohohle babího léta. Tak doufám, že si ty příjemné teploty a hlavně to slunce užíváte, než se nás přiřítí poctivý podzimní déšť. A co se přiřítí taky, to jsou samozřejmě ty nejlepší songy z 80., 90. a milénia. To bude ale na rozdíl od toho deště velice příjemné. Za chvilku už třeba Dexys Midnight Runners, Duran Duran nebo Lily Allen.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Máte dlažbu plnou spár?

0: udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brila.
1: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
3: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
4: Outlet Arena Moravia slaví 8. rok s vámi. Tentokrát už v říjnu. Od 16. do 18. vás čekají 3 dny plné skvělých slev. V pátek startujeme night shoppingem se speciálními akcemi. V sobotu se těšte na slavnostní program a soutěž o auto BYD od Centrum Moravia Sever na týden. Přijďte slavit s námi a užít si atmosféru největší akce roku. Outlet Arena Moravia, Hlučínská ulice v Ostravě. Více na outletmoravia.cz.
5: Viděl jsi to?
6: A co, jako?
5: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
6: No má bejt.
5: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
6: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
5: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
6: Radši dopij a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
7: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Ellen a Smile, posloucháte Hit Radio. Dovolte mi na chvilku vás vzít zpátky do historie, konkrétně do včerejška, ale roku 1582. Protože já nevím, jestli to víte, ale je to naprosto fascinující věc. 4. října 1582 následoval rovnou pátek 15. října 1582. Prostě zmizelo 10 dní. Jako zní to hodně, to je úplně, vlastně to je docela jednoduchý. Oni tehdy přecházeli z juliánského na gregoriánský kalendář a potřebovali to srovnat. Takže prostě sebrali 10 dní, jo? Dejme tomu. Vtipný na tom je, že v Česku to proběhlo taky, ale až o 2 roky později. Protože prostě čeští stavovští nechtěli, jo, a bránili se a velmi se bránili, takže se bránili natolik, že to trvalo 2 roky. Nakonec to u nás proběhlo taky konkrétně v lednu, 6. ledna 1584, šli lidi spát a vzbudili se druhý den do úterý 17. ledna. To je neskutečný. Si představte, že by se to dělo teď a že byste mohli prospat třeba hned 2 pondělky. Skvělá představa. Ale to bychom přišli o spoustu, spoustu skvělých hitů. Ano, dámy a pánové, právě teď přichází Pet Shop Boys a Go West. Tak jdem na to.

0: Frida, I know there's something going on v éteru Hit Rádia. Krásný večer, 6:45, pondělí, 5. říjen, tak co? Dobrý, jo, hele, začátek týdne je to vždycky na tom, to nepřehnat, jo? Protože musíte šetřit energii, že jo? Aby vám něco zbylo na všechny ty další dny, co jsou před námi. Takže nebudeme se zbytečně přetěžovat, ale budeme si dávat skvělý songy. Platí? Za chvilku už třeba Pretenders. Já nevím jak vy, ale já ho mám třeba spojený tenhle song s filmem Deník Bridget Jones. No a třeba se vám díky tomu taky připomene. Pretenders už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sleva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Jsem máma. Už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. Místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
8: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, teď je tice u Kroměříže. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
3: Váš autorizovaný servisní partner Škoda Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohilmotor.cz.
4: I'm Nicki Minaj.
5: Hey, this is John Legend.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Krásný večer, máme přesně 7 hodin a pokračujeme to nejlepší z 80., 90. a milénia. Teď je tu Bob Marley.

Tina Turner, I don't wanna lose you. Jste s Hit Radiem, krásný večer. Prosím vás, máme tady další případ fantastického, řekněme, podvodu? Já nevím, ale je to jako oficiální. Prosím vás, jeden italský umělec teď, jmenuje se Salvatore Garau, abyste věděli, od koho si nic nekupovat, prodal neviditelnou sochu za 18 000 dolarů, což je, prosím vás, skoro 400 000 korun. Jo. Neviditelnou sochu. Ta socha neexistuje, což on sám uznává a říká, že existuje pouze v představivosti autora i majitele. To je skvělý. To je skvělý, dokonce k ní dává pokyny, jak se dílo vystavit, mělo by mít vlastní prostor o rozměrech 1,5×1,5 metru, nesmí mu nic překážet, to je jasný, že jo. U těch neviditelných soch je to hodně právě ošemet. Nedej bože, abyste ji třeba schodili z podstavce, to by byl pěkný průšvih. Úplně vidím, jak si představíte, jak se rozbíjí o zem za 400 tisíc korun. No ale tak aspoň víme, že v každém z nás dřímá velký umělec, akorát zatím nejsme dostatečně velcí podvodníci. Třeba jednou. Další hity k tomu Blue a Elton John právě teď.

0: Kdo jiný než Lenny Kravitz, American Woman v éteru Hit Radio. Čtvrt na osm, krásný pondělní večer vám všem, díky, že ho trávíte právě s námi. No a samozřejmě s typicky pro nás výjimečným večerem, protože každý večer to patří opravdu tomu nejlepšímu z osmdesátek, devadesátek a milénia. A nádherný na tom je, že tam je vždycky z čeho vybírat, jo? To je prostě pecka za peckou. Ať už bereme ze zahraničí, nebo u nás.
1: Vrať se mi zpátky, už neslyším, jak zavoláš, vrať se mi zpátky.
0: Věřím, že tenhle song si pamatujete všichni. Alice Springs a Vrať se mi zpátky, k tomu Love Message nebo John Lennon. Už za chvilku.
2: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Just Like Starting Over, John Lennon v éteru Hit Rádia, krásný večer. No a údajně máme už jenom 40 dní, prosím vás, než se nám planeta vypne. V 60. letech byla, prosím vás, partička vědců a ta zveřejnila studii, podle který měl přijít soudní den, pátek 13. listopadu. Zajímavý, že to vyjde na pátek 13., že jo? No jasně, jasně. Prý to má být tím, že už nás tu bude prostě hodně a umačkáme se. Tak je to samozřejmě hloupost, že jo? To my jako víme. Ale zkuste si to představit. Máte 40 dní, jo? A ne, že začnete panikařit, to tím samozřejmě nemyslím. Ale víte, jak si s tím jedním kámošem slibujete to kafe nebo pivo už strašně dlouho? No, tak to podle mě hecnete, že jo? Jako uklízet, to je třeba blbost, to nedělejte, jo? Ale schválně, zkuste vymyslet nějakou věc, kterou byste fakt jako nutně udělali. A ideálně, ať je to něco příjemného, prosím vás. Lepší motivaci podle mě nedostanete, jo? Maximálně, že byste se ještě motivovali z našich hitů. Právě teď jsou tady Aha a Crying in the Rain. To doufám dělat nebudete.

Hit Rádiu pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Letní podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Alice DJ Will I Ever. Jste s Hit Rádiem, přeju vám krásný večer. Krásné pondělí, za chvilku 7:45. Ano, pondělí je skoro za náma, večer. Jo, už se to tak uklidňuje, je teda už pěkná tma. Vy, co jste si na to taky ještě nezvykli, tak ano. Tohle nás teď čeká dalšího půl roku. Výborný vyhlídky máme, co se týče počasí, moc ne, ale třeba co se týče hudby, tak tam to bude skvělý. To vám můžu slíbit. Pokračujeme samozřejmě totiž dál v tom nejlepším z 80., 90. a taky milénia. Dáme si do uší třeba kabáty, taky Mariah Carey, nebojte, ještě ne tu vánoční, jo, taky si dáme Depeche Mode. Schválně, jak dlouho jste neslyšeli song Strange Love? No, za chvilku ho uslyšíte, tak buďte s námi.
1: Mlsání pro maminku? Čokoládovna Janek. Dobroty pro kolegy? Čokoládovna Janek. Za jedničku z češtiny? Čokoládovna Janek. Janek je pro všechny, kterých si vážíme za to, co dělají. Nakupuj na čokoládovnajanek.cz.
2: Knihovna Maitreya.
3: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
2: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
4: Nyní i jako audiokniha.
5: Tak dobře jsem si odpočal, jen na matracích dřevočal. Vyzkoušejte i vy a zažijte ten nejlepší spánek. dřevočal.cz

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Krásný večer, 8. hodina je tu, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia.

A už víme, že co se týče fyzické stránky, tak nám káva ve spoustě věcech může pomoct, což je super. No ale teď dokonce probíhá intenzivní zkoumání toho, jakou roli může kafe hrát, co se týče duševního zdraví. No a velice zajímavá věc, v rámci rozsáhlé studie se teď zjistilo, že umírněná konzumace kávy by měla pomoct. Minimálně souvisí údajně s nižším rizikem rozvoje úzkosti a deprese. Znamená to pít třeba 2 až 3 šálky kávy denně. Jo, ne ani víc, ale zároveň ani míň. Což je neskutečné. Takže teď už si kafe asi nedávejte spíš, pokud nemusíte být vzudu celou noc. Ale ráno, tu první ranní kávu si pořádně užijte. Jo, nejdřív přivonět, bacha, ať

0: Set You Free a Entrance, posloucháte Hit Radio. Krásné pondělí, já vím, zní to zvláštně, ale tak minimálně, když jsme v téhle fázi, tak je pondělí už téměř za námi. A to už může být i pondělí hezký, když už jsme ho přežili, že jo. Navíc k tomu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Za chvilku třeba Culture Club a taky Kate Ryan. No a chybět nebudou ani Chili Papričky. Ale prostě co song, to pecka. To se asi shodneme. Red Hot Chili Peppers Under the Bridge už za chvilku.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.

skupení Red Hot Chili Peppers právě teď v éteru Hit Radio. Krásný večer. A prosím vás, tohle je strašně hezký. Hrozně se mi to líbí. Velmi neobvyklý, ale za mě teda skvělý projekt se teď připravuje v Ostravě. Mezi paneláky, sídliště v ostravském Zábřehu, bude vybudován komunitní kurník. Má to propojit místní školu, děti a jejich rodiny s přírodou a to prostřednictvím každodenní péče o slepice. Já jakožto někdo, kdo vyrostl v baráku, kde byly slepice, králíci a tak dále, tak říkám ano, prosím vás, ano, to je naprosto skvělý. Jakože už jenom to, že se naučíte, že to vajíčko je tady z té slepičky, ano, a že je potřeba je nakrmit a tak dále. Za mě je to naprosto skvělý projekt a říkám kurníky do každé školy. Jo, nevím, jestli je to reálný, ale pojďme se tam dostat, protože já si myslím, že by to bylo skvělý a pak by ještě ve škole mohli dělat snídaně rovnou z těch vajíček. To je podle mě úplně dokonalý plán. No nic, kdyby něco potřeboval někdo poradit, ráda vysvětlím. A vám pošlu samozřejmě další hity. Za chvilku Bangles a právě teď jsou tady Daft Punk.

jste ho měli dneska. Manic Monday, Bangles za námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Doufám, že jste si užili tuhle přehlídku toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Já se s vámi pro dnešek loučím, slyšíme se zase zítra. No a nebojte, ještě docela pár songů stihnem, jo? Třeba R.E.M., taky Five Young Cannibals a taky... Feel the rain on your skin. Jeden z nejlepších songů na to, když potřebujete motivaci. Natasha Bedingfield a Unwritten už za chvilku. Tak se mějte hezky, ahoj.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď je to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: nejlepší ze začátku nového tisíciletí. Největší hity z let 2000 až 2009. Hit Radio Millennium. Na našem webu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máte problém se střechou? Rekonstruujete? Stavíte? Zvolte Zlínmat. Zavedená firma již 33 let. Zaměření, realizace, izolace, žádný problém. Více na zlínmat.cz. Zlínmat. Střecha s úsměvem.
1: MPO Matrace, poctivá česká výroba, kvalitní materiály a ruce našich mistrů. Vyrobí vše na míru dle vašich potřeb. Navštivte naše prodejny MPO Matrace v Kroměříži, Olomouci i v Brně nebo na mpo-matrace.cz.
2: Jsem máma, už někdy nemůžu dál, někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březdu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com

0: hodinový podcast o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiný. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlín Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává.
3: To je nákupní centrum Čepkov.
2: Sortiment všeho druhu.
4: Restaurace.
5: Kavárna.
2: A s parkováním 2 hodiny zdarma.
3: Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
6: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
7: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.

0: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s skladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
1: Zlin Aero, akciová společnost. Tradice českého letectví s odkazem Bati. Vyrábíme výcviková letadla a letecké komponenty. Hledáme odborníky technického vzdělání a šikovné dělníky. Tým, který dává světu křídla. Čekáme na vás. zlinaero.eu.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
0: Váš autorizovaný servisní partner Škoda, Samohýl Motor. Ve Zlíně, Olomouci a Vsetíně. www.samohýlmotor.cz.
5: Hit Radio.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: nákupy a zábava, centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace.
2: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
1: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
3: Jsem máma, už někdy nemůžu dál. Někdy se cítím sama. S dětmi, které svět nechává v tichu, s obavami, co bude zítra. A pak jsem slyšela o farmě Březtu u Kroměříže. V místě, kde naše děti mohou být sami sebou. Ještě je místo na zemi, kde živá voda pramení. Ještě je místo na zemi, kde se nám bude dobře žít. I malá pomoc změní celý svět. Děkujeme za podporu. Zasklem.com.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou. Bez

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: o fenoménech 90. let. Vypalovačka. Nostalgie přenesená do současnosti. Hledej na YouTube, Spotify a hitradio90.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nákupy a zábava? Centrum, kde se vyhrává. To je nákupní centrum Čepkov. Sortiment všeho druhu.
1: Restaurace.
2: Kavárna.
0: A s parkováním 2 hodiny zdarma. Naše nákupní centrum Čepkov ve Zlíně.
3: Dámy, nepropásněte říjnovou soutěž s prodejnou Prisco. O 4 poukazy za 1000 korun na italské módní oděvy, obuv nebo doplňky. Prisco, oblékněte Itálii. Více na Facebooku Nákupní centrum Čepkov.
4: Mikona Auto ve Zlíně, váš prodejce německých vozů Opel. Osobní i užitkové vozy Opel s kladem. Vyberte si váš nový Opel na www.mikona.cz.
5: Hit Radio Zlín.
6: Zlepši si náladu.